0: www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
0: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz. Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Rádia.cz Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy na světových trzích mírně klesají. Severomorský Brent se prodává za zhruba $88 za barel. Ceny tlačí dolů slabší výhled poptávky a výrazný růst amerických zásob. Situaci na trhu ale dál ovlivňují útoky na lodě na Blízkém východě a neúspěšná jednání o ukončení války s Íránem. Od odchodu amerických vojsk z Afghánistánu uplyne koncem měsíce 5 let. Spojené státy tehdy slíbily pomoc Afgáncům, kteří s nimi během 20-leté mise spolupracovali. Od začátku letošního roku ale podle humanitárních organizací nevydali hlavním žadatelům s afgánským pasem ani jedno vízum. Afghánistán od roku 2021 znovu ovládá radikální hnutí Taliban. Fotbalisté Paris Saint-Germain znovu ovládli evropský superpohár. V Salzburku porazili vítěze Evropské ligy Aston Villa 2-1. PSG tak zopakovalo triumf z loňského roku. Od příchodu trenéra Luise Enriqueho v roce 2023 získal pařížský klub už 13 trofejí. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na Černéhoře jdeme do Poličky. Tam má nové náměstí Bohuslava Martinů. Po víc než roční rekonstrukci přibyly tady stromy, nový mobiliář i bronzová kašna. Z ní bude brzy proudit potůček. Obnovený prostor za víc než 47 milionů korun město slavnostně otevře na konci prázdnin, konkrétně 29. srpna. No v příštím týdnu se má ochladit na 25 stupňů, o víkendu bude až 36. Takový je výhled. Dneska jasno a maxima do 30 stupňů Celsia na východě Čech.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak, jak jsme včera v 9 slíbili, tak jsme splnili. Je 6 hodin, 2 minuty k tomu. Začíná čtvrteční snídaně. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Ahoj Dave.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj vám všem. Tak co vidíte po včerejšku?
2: Probereme za chvíli,
1: tak
2: si
1: my se tady vidíme, samozřejmě se bavíme o zatmění slunce, tak to probereme za chvíli. Teď Khaled Selavý. Hezké ráno. Hit Radio

0: Zane Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio, 6 hodin, 10 minut. Dobré ráno. Musím říct, že teda velký bilancování u včerejšího zatmění slunce. Vy, kdo jste zažil to úplný v srpnu 99, asi budete vědět, o čem mluvím. Já na to včera tak koukám, byli jsme tam s rodinou a říkám si, sakra, to je 27 let, kdy jsem takhle s rodiči stál a koukal na to zatmění. Byla to trochu depka, ale teda nádhera. Koukali jste?
1: My jsme byli v restauraci a já jsem na to úplně zapomněl, takže já ne.
2: Já se přidávám, my jsme na to taky s přítelem úplně zapomněli. On dělal nějaký videa, byl v práci a já jsem hrála na klavír a pak přišel domů a pak ještě někam šel a píše mi, ach jo, to mě štve, že jsme to neviděli, já to nikdy nezažil. Naštěstí je další v roce 2081.
0: Nějaký částečný, no. Já jsem teda koukal, že úplný zatmění slunce v Česku bude 7. října 2135. Tak, nechci být jako zlej jazyk, ale myslím, že to úplně nedáme, teda v tom roce 2135. My všichni, kdo se tady slyšíme, jestli teda do té doby něco nevymyslej, nicméně, my jsme teda koukali, já jsem taky, říkám, hele, já si kašlu na to, nepojedeme tam, a pak čtu tuhle informaci, že to úplný bude v roce 2135, tak říkám, tak se pojedeme dívat, no ale přesto se budeme dívat.
2: No. Jak jste to vyřešili?
0: No nic jsme doma neměli, našel jsem černou strečku. Černou streč folii. A říkám si, no tak zkusím se takhle přes to podívat, ale normálně ono to fungovalo, jo. Já jsem teda rád, že jako vidím, že všechno funguje, ale byl krásný obraz, takže jsme se tam jako na to podívali a jeli jsme pryč, no.
2: Mně došlo, já jsem furt řešila taky skrz, co bych se dívala, kdybych se dívala. A my doma máme normálně, že jo, filtry na kameru. Máme jich tam strašně moc a to vyšlo úplně krásně a my jsme to takhle prokaučovali.
0: No já jsem se pak hlavně teda ptal internetu, jestli to jako v pohodě ta strečka, jo, po tom dívání. A napsala mi to, že to jako úplně v pohodě není, že sice to jako stmaví ten obraz, ale že to infračervený záření jako do těch očí jde a já si říkám, sakra, tak doufám, že se ráno probudím a bude to v pohodě, jo. Tak doufáme.
1: Hele, příště už budeš vědět.
0: No, my tady máme taky, možná vzpomenete.
3: Já jsem žádný podělený brýle nikdy nepotřeboval. Ty to začali dělat silnější. To světlo.
2: Začali, no.
0: No tak doufáme, že jste si to včera užili, pokud jste nekoukali, tak myslím si, že pokud otevřete Facebooky a Instagramy, tak na vás dneska nebude skákat nic jiného. Tak pojďme na písničky. Shakira, Zoo, 6 hodin, 12 minut a další zatmění 2135.

0: jsou Simple Plan podle Davida Green Day. Hodin, 19 minut, dáváte si Hit Radio, hezký čtvrtek.
1: Já mám pocit, že lidstvo právě vyřešilo jeden z největších letních problémů. Schválně, co vás tak jako štve jenom v létě, vždycky v létě?
2: Mě vedro.
1: Kromě horka.
2: Teďka, no, vedro, no, teďka. Tak kromě vedra. Já nevím, no, asi lidi, co nepoužívají deodorant.
1: Dobře.
3: Smrad z popelnic.
1: Jo, tak dobře, taky, ale mě třeba komáři, jo, a těch se to týká. Můžeme v tuhle chvíli zapomenout na repelenty, na plácačky a ty všechny noční hony na komáry, který vám zúčejí 20 dňáky od ucha, protože čínská firma vyvíjí laser, který komáry se střelí přímo za letu, jo. Že si najde komára, sleduje ho, zaměří a odpráskne.
0: To mě zajímalo, kde se to dá koupit, protože já jsem tady to s těma potvorama řešil minulý víkend, ale my jsme se nevyspali, on pořád zúčil a teďka ty si myslíš, jako že uděláš, že je hotovo, jo, a za chvíli...
1: Ježiš, ty strašně dobře imituješ komáry.
0: Tak ty jsi mu poslouchala celou noc? A pak si myslíš, že už je hotovo, ne? Usneš? Usneš a zase?
1: No, tak snad se dočkáme, jestli to, takhle, vyvíjej to, jestli tohle bude normálně v prodeji, tak by mě zajímala i cena potom, takhle. Já bych potřeba do každý místnosti.
0: Mě by nezajímala cena, mě zajímá, až to bude v prodeji, tak to hnedka kupujem. A pro nás chlapi, jo, jestli, a to zaměřuje samo, nebo to střílíš ty?
1: To střílíš ty, ale ono se to asi zaměří, jakoby.
0: To je geniální.
1: No.
3: Nemůžeš trefit.
0: To je geniální. Já bych chtěl ještě jenom teda dodat k tomu komárovi, my jsme ho nakonec ráno našli, seděl na lampice a bylo to jeho poslední ráno. Asi víte, o čem mluvíme tady, že jo? Tak doufáme, že vás nic nepoštípalo v noci na dnešek a pokud jo, no tak se asi budete chvíli škrábat, no. Bude to svědět. Cyril Stamlinen tohle svědět nebude, tohle vás bude bavit a za malý moment taky Mandra, že hezké ráno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Zkuste si dát minutku klidu.
9: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
10: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Královéhradecku v Novém Bydžově. Dopravní omezení tam nově čeká na Dukelské třídě a taky na třídě Československé armády. Jezdí se okolními ulicemi.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.

0: Ondraže, 6.31, hledá se žena. Dobré ráno.
1: Ranní update.
2: V Trutnově dnes začíná hudební festival Trutnov Open Air. Letošní ročník připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla, který byl pravidelným návštěvníkem festivalu. Na trutnovském bojišti zazní rock, underground i alternativní hudba a festival potrvá až do neděle. Lionel Messi se emotivně rozloučil se svým otcem Jorgem. Argentinský fotbalista v osobním vzkazu uvedl, že lituje, že pro něj nedokázal znovu vyhrát mistrovství světa. 39-letý Messi zároveň připustil, že po otcově smrti přemýšlí, jak dlouho ještě bude pokračovat v kariéře. Miliony lidí ve středu večer sledovali zatmění slunce. V některých částech severní polokoule bylo úplné, jinde alespoň částečné. Například ve většině Británie měsíc při vrcholu úkazu zakryl více než 90% slunce. Šlo o nejvýznamnější zatmění pozorované v Evropě od roku 1999.
0: Zase zpráva o zatmění, Davide. No, já jsem se takhle rozhodl, aby jsme se nebavili jenom o zatmění, že to posunu trošku jako vejš, ten tvůj update. A našel jsem si tady v roce 99, jaký frčely song, jo? Možná budete překvapený, tak schválně, jo?
3: Takže mě na svět přivedla Britney.
0: No tebe na svět přivedla asi tvoje máma, ale dobře, pojďme jí říkat...
2: Což doufáme, že není Britney teda.
0: Pojďme jí říkat Britney. Tak, co nám dal taky rok 99?
4: Dobrý.
0: Počkej, to není všechno, jo? Potom. Taky dobrý val.
2: Dobrý rok.
0: A pozor, ještě tady máme dobrý Rick. Ricky Martin, Livina, Vida, Loka. Pozor, ještě něco pro vás, kdo máte rádi něco rokovějšího. Red Hot, Chili Peppers, Scar Tissue. A něco českýho. To jako počkej, já mám úplně husí kůži. To byl, nejenom, že bylo teda úplný zatmění, ale to byl fakt jako dobrý rok.
3: Samý dobrý věci vznikly a já...
0: Ty písničky byly dobrý, no.
2: Hele, pojďme se domluvit, že to nebyla poslední zpráva nás tří o zatmění a příští, až zase příště bude, kolik jsi říkal?
0: No to 135. To úplný. 7. října 2135, no. Tak si pak dáme nějaký ukázky teda z toho roku. Ne, vlastně z roku 2026.
2: No, taky dobrý.
0: Tam by bylo co?
2: Ztracenej
0: a Farna taky, že jo? No jasně, já mám tady něco z roku 2000 pro vás teďka. Pojďme se dát něco tanečního. Barry White, Let the Music Play, Funk Stars Deluxe Remix. 6.34. Tohle je vlastně taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. A srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12.

0: jsou hity 6.40 Camila Cabello a Havana na Hit Radio. Pojďme si dát politiku. Hned takhle po ránu. Představte si, že přijdete ráno do práce, zapnete počítač, dáte si kafe a vůbec netušíte, že váš šéf přesně ví, že místo práce už hodinou sjíždíte filmy pro dospělí a hledáte si novou práci. Andrej Babiš vytáhl historiku z doby, kdy byl ministrem financí a nechal zkontrolovat počítače svých lidí, no a zjistilo se, že úředníci v pracovní době sjížděli porno, nakupovali a hledali si novou práci a tak jich několik vyhodili. Jo? A teďka, co je zajímavý, se podobný monitoring řeší na ministerstvu zdravotnictví a to se samozřejmě zaměstnancům vůbec nelíbí.
1: No bodeď, tak komu by se to líbilo, že?
0: Ale vlastně zase na ministerstvu zdravotnictví ty filmy pro dospělí docela chápu. Já si taky podle YouTube opravoval Škrábanec na autě, tak u zdravotníku to bude akorát jiný ťup. Tak by mě zajímalo, kdyby čistě teoreticky váš šéf, váš nadřízený, prohlídnul váš počítač, co jste hledali v poslední době. Jasmin, kulí očima. Tak schválně, co bychom našli u tebe, Jasmin?
1: Ne, tak nebudu koukat jako na historii, ale na otevřený záložky. Mm-hmm.
0: Ale ty máš svůj počítač, já tady mám třeba pracovní počítač jako rádiový, jo.
1: No teď právě u mě je to ještě horší, že to je tím spíš jako...
0: Zkus
2: tím
0: napsat...
2: víc osobní.
0: No. Ty máš vyhledávací okýnko nahoře, no. Tak zkus napsat první písmenko P, co ti tam vyjede.
1: Profíly, jo, nejmodernější castingová databáze, já jsem čistá.
0: Tak to čumem, já zkusím tady na tom teda pracovním počítači dát P, vyjelo tady pražský.deník.cz. Co má David?
2: Já mám pro Direct...
1: Ten se mohl připravit.
2: Ne, já jsem tady dal... Mám tady Pro Direct Soccer, což je taková stránka, kde jsem si koupil kopačky předevčírem.
0: Dobře, zkusme společně, vy jste u počítače, tak napíšeme P.O. do vyhledávače.
2: P.O. Počasí Praha.
1: Poetika.
0: Poetika. A zkus Davide ještě za to P.O. dát R. P.O.R.
2: Portál Eden Red Benefit.
1: Já portál občana. To je dobrá hra.
0: Hele, tak tady jsme asi vyhráli, no. Ach, jo.
1: Nicméně
2: já jsem teda ještě zkusil dát N. A je to Pronájem Praha.
1: Já taky.
0: Počkej, co za blbost? Jako pornájem. Že se to má pornál.
1: Poprvé to tam je. Ach jo. Tak co tam máte vy,
0: co
1: jo?
0: Tam máte vy, co tam máte? Takhle, co by u vás našel váš šéf, kdyby si třeba projel týdenní historii vyhledávání, jestli jste třeba hledali novou práci, jestli jste hledali cokoliv jiného. A taky, co vám vyjelo, pokud jste zadali prvních pár písmenek, co jsme tady vyjmenovali, jo? Tak to nás zajímá, 777-937-777, když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to fajn, bereme i klasické zprávy. Za malý moment se k tomu vrátíme, jsme moc zvědaví, no a samozřejmě přihodíme i muziku Samfel, Jonas Blue a taky aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pěknou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
6: A?
5: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
6: nepřežijí.
5: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
10: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
11: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu.

0: Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Rascal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Proč máme všechno od Konceptu?
1: To jen se zeptej, tatínka.
2: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: End of Beginning DJO 6.53 na Hit Radio, hezké ráno. Pojďme se vrátit tomu, co jsme řešili. Andrej Babiš vytáhl historiku z doby, kdy byl ministrem financí a nechával kontrolovat počítače svých lidí a zjistilo se, že úředníci v pracovní době sjížděli filmy pro dospělé, nakupovali a hledali si novou práci, tak jich několik z nich dostalo padáka. No a ptali jsme se vás, co by váš šéf našel ve vašem počítači a taky, co se vám začalo objevovat při psaní písmen do vyhledávacího okna por. My jsme prošli s čistým štítem, jenom Davidovi vyjel pornájem. Dorazilo od vás spoustu zpráv a hlasovek, tak pojďme na tu od Milana.
1: Dobré ráno, Mando. Tak to jste mě docela pobavili s tímhle tím. U mě si nenašel vůbec nic, protože já sedím 8 až 10 hodin za volantem, takže mě by měl smůlu.
0: Tak Milan si to udělá pak až doma. Pojďme na další hlasovku, od
2: Jasmin,
0: od Janči, už to tady ladím. Tak.
3: Ahoj šampioni, tak jsem to taky zkusila na firemním počítači, je pravda, že nás tady na to je napojený víc v kanceláři, takže když jsem zadala P, tak mi vylezly parlamentní listy, když jsem dala PO, tak je to mobilní pohotovost a když jsem tam přidala ještě no, tak nám vylezlo tady ponorné čerpadlo, nikdo se k tomu nehlásí, takže uvidíme. Tak jo, tak se mějte. Krásný den, Jana.
0: Chápu, že se tomu nikdo nehlásí. Pornorné čerpadlo.
2: Máme zprávu od Lukyho. Dobré ráno, tak u mě by našel Slevomat a hlavně práce.cz a taky kalkulačku.

0: kolik bych měl na pracáku. Tak doufám, že se nebude koukat do historie.
1: To je dokonalý. Taky píše Reny. Dobré ráno, tak mě vyjelo posilování po tmě, cvičení proti bolesti zad. Na této stránce jsem nikdy nebyla. Ahoj, mějte se fajně, s váma fakt sranda. Děkujeme za zprávu.
0: A ještě máme zprávu od Petra. Pánové, Jasmin má osobní počítač, ta je čistá. Ale dopadlo by to i u vás na osobním takhle čistě. A to je fakt a to mě zajímá.
2: Jasně.
1: Já to zkusím schválně. Já si vezmu do ruky telefon, který je vlastně propojený s mým notebookem, který mám doma, jo. Takže co mám teda zadat?
0: P.
1: Zadávám P. Mám tady Posauner, hotel Gasthof, to je v Rakousku, jasně.
2: Tam jste byli.
1: P.O. Tak to je Posauner.
0: P.O.R.
1: A ta hra mě přestává bavit. Teda. Už můžeme hrát, jo?
0: Je to dobrý.
1: Tak jo, pojďme hrát. Ellie Goulding, Burn na Hit Radio v 6.57 a za chvíli zprávy v 7 tady s Davidem, čistým jak lilie. Hezký ráno, šampioni.

0: snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků. Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
5: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sucho nutí některé české chovatele snižovat počty hospodářských zvířat. Zemědělci mají nedostatek sena a dalších krmiv, jejichž ceny navíc výrazně rostou. Pro některé chovy je proto jedinou možností část dobytka prodat. Ministerstvo zemědělství situaci vyhodnocuje a podle potřeby je připraveno přijmout další opatření. Rekordně nízká hladina Dunaje odhaluje pozůstatky z druhé světové války. Z koryta řeky se kvůli intenzivnímu suchu vynořila řada válečných lodí. V Budapešti potom byla nalezena také těla dvou německých vojáků a motorka Wehrmachtu. Na místě se objevily i identifikační známky vojáků. Fotbalisté Hradce Králové dnes zabojují o postup v evropské lize. V odvetě třetího předkola nastoupí v Istanbulu proti Bešiktaši, kterému doma podlehli 0-1. Trenér David Horejš věří, že jeho tým má stále reálnou šanci dvojzápas otočit. Hradec podle něj nechce bezhlavě útočit a počká si na své příležitosti. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ve Špindlu se rýsuje lyžařské propojení. Ještě v tomto měsíci začne montáž druhého mostu přes silnici na Vrchlabí a pokračuje zároveň stavba nové lanovky přehradní. Už o následující zimě by se měli lyžaři poprvé svést mezi Medvědínem a Svatým Petrem bez sundávání lyží a bez skibusu. Celý projekt za zhruba 1 miliardu pak završí nová kabinka na Medvědín, která propojení dotáhne do finále. Čtvrtek přináší na ty naše východní Čechy jasnou oblohu a na teploměru budeme mít 26 až 30 stupňů Celsia.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj, hezký ráno.
11: Krásný čtvrtek všem.
9: Snídaně šampionů.
10: To je, si myslím, zásadní informace, která udělala radost vám všem, kdo jste zapomněl, co je za den čtvrtek.
12: Už jenom 2 dny a víkend, no hurá.
11: Za chviličku zjistíme, jestli váš vztah přežije ten možná nejtěžší test ze všech, nepotřebujete k tomu psychologa, nic, stačí nábytek z IKEA.
10: Miles Smith, Nice to meet you, další songy pro vás, hezké ráno.

0: 7 minut po 7. Mladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobrý den.
1: Jestli chcete zjistit, jestli vám vztah vydrží, tak můžete zapomenout na nějakou romantickou dovolenou a prostě vemte partnera do IKEA, protože teďka se mluví o takzvaném IKEA testu, že než se spolu sestěhujete, tak si máte společně vybrat a hlavně sestavit nějaký složitější kus nábytku, protože jestli spolu údajně zvládnete ty 3 hoďky nad skříní a nějaký chybějící šroubky a hádky o tom, kdo to špatně drží, kdo to má obráceně a podobně, tak tím životem spolu projdete snáš.
0: Ono je vlastně asi úplně jedno, do jakého obchodního domu s nábytkem vyrazíme. Prostě pokud si dovezete domů tu skříň a společně ji složíte a neproběhne ani jedna nadávka, tak to je všechno v pořádku. Tak ten vztah vydrží. Já si stejně myslím, že by tady ty firmy s nábytkem měly do té krabice přebalit ještě platíčko Neurolu a možná vizitku na nějakého rozhodového právníka dobrýho, jo. Pohádali jste se někdy s partnerem u stavění třeba skříně nebo u čehokoliv doma, u nějakých domácích prací, co vy tady?
1: Mě na tom Kuba učí trpělivost, kterou já jsem moc jako nemývala, takže asi se u toho vyloženě nepohádáme, ale jako vadí mi to. Nerada něco montuju a takhle vyrábím.
0: Taky se nerad do něčeho montuju.
2: My jsme se kdysi domluvili, že budeme IKEA každý montovat sám.
0: To jako v každé jiné místnosti.
2: Přesně tak.
0: Ale já nevím, jestli to máte podobně, ale já když teda to skládám sám a něco se stane, třeba pak jako zjistím, že jsem dal nějaký prkno opačně a zjistí, že musíš rozdělat úplně celou tu skříň, no tak se to stane, no. Ale kdyby se to stalo jako tobě, jako ženě, tak nemůžu si přečíst ten návod, nebo co?
1: Hele, ale to mi teďka došlo, že vlastně většinou, jakože 98% té skládačky vykoná přítel, ale po mně chce, aby mě jako zapojil, asi abych se cítila dobře, což nemusí, jako já se nechci zapojovat. Jo? Ale tak mi řekne, hele, tak tady máš vrtačku nebo něco a šroubovák a tady udělej ty šrouby, ty tam prostě ty mi to předpřiprav nebo to tam zaťukni a já to pak jako doklepnu. A mě většinou nejde ani to, ne? A já mu to tam dám špatně prostě.
0: Ne, on tě má tvůj Kuba místo aku šroubováku, ty to normálně šroubuješ ručně, že jo? Proto s tebou je. Kolik si toho už postavil, Jasmin? Ukaž mi ruce. No to je mozol, jeden mozol druhýho, ale to bych nechtěl, no. Já teda musím říct, jestli se můžu pochlubit, tak no. V čem jsem fakt dobrý, kdybyste někdo potřeboval, doposloucháte, jo, tak je přidělávání dvířek a vyrovnávání dvířek.
1: Ježíš, tak to i v tom je Kuba úplně hrozný, my máme všechny dveře jinak.
0: To jsem já dobrý, tak to se musíš naučit, hele, to jsou roky normálně dřiny, jo, co u Davidu, jak to vypadá u Davidu?
2: Úplně v pohodě. Ale pozveme se tě možná.
0: Jo, tak kdybyste chtěli vizitečku, fakturečku, pak pošleme. No tak dejte nám vědět, při jaký banální činnosti jste se dokázali nebo dokážete s partnerem pohádat, ať už to bylo právě stavení nějaké skříní nebo cokoliv, jakákoliv domácí práce.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak pošlete hlasovky, ale budeme rádi i za zprávy.
0: Přesně tak. A vy budete rádi, doufáme, za tuhle další muziku. Tohle je parádní Dua Lipa, Houdini. A těšit se můžete i na My Chemical Romance tady na Hit Radio 7.11. Dobré čtvrteční ráno.

0: Dobré ránko, tohle jsou My Chemical Romance. Test vztahu je společný sestavení skříně. Pokud se nepohádáte u stavění, váš vztah má o mnoho větší šanci, že vydrží až do konce života. Ptali jsme se, jak je to u vás, při jaké banální činnosti jste schopni se pohádat s vaším partnerem. Máme tady hlasovku třeba od Zuzky.
1: Ahojky, my s manželem nemůžeme nic dělat společně, jako je montování, vaření, uklízení, nic prostě. Za první bych ho zabila, protože to dělá úplně jinak než já, že jo, a každý má svoje, každý si to dělá po svým. Takže my nemůžeme, se milujeme všechno, ale nemůžeme spolu nic opravovat, nic, to radši já mu to nechám, když něco potřebuji opravit, mu to nechám, ale radši tam ani nejdu, protože vím, že bych mu něco vytkla, stejně jako on mě, tak od té doby nic spolu neděláme, my bychom se museli zabít, čauky Zuzka.
0: Se líbilo, my jako milujeme, jako všechno, ale nemůžeme spolu dělat vůbec nic.
2: Pak tu máme zprávu od Verči třeba. Dobré ráno, co se týče montování nábytku, tak mám vždy jen jediný úkol, a to nepřekážet. Když se ale dokážeme pohádat, tak to je při řízení. Já jsem totiž instruktorka v autoškole a občas se neudržím a na něco ho upozorním. No a to přítele vždy vytočí, takže si vyslechnu, ať si to poučování nechám laskavě do práce. Krásný den. Já instruktorka nejsem a dělám to taky a dopadá
0: no,
2: to stejně.
0: To máme nejradši. No. Nejhorší je, když něco děláš a partner ti kouká pod ruce a začne to komentovat, jak by to udělal líp. No tak jo, tak tady máš šrubovák, prosím. Ať jsou ty dveře rovný u ty skřínky. Tak když je Terka, dobré ráno, tak to my jsme s manželem asi dokonalý pár, nás toto skládání baví a dokonale se doplňujeme. Když se rozčílí, já ho uklidním. Postavili jsme si víceméně všechen nábytek v domě plus nějaký u příbuzných. Hezky.
2: Tak tam to je hezky. Dobrý.
0: Tak kdo byste chtěl kontakt na Terku, pošleme.
2: Darin, ta na to teda přišla. Ha, my jsme si už po zkušenostech v 40-letém manželství si objednáváme nový nábytek i s montáží.
0: Hezký. No. Taky Terka. Markýza. Byla jsem asistovat u sestavování markízy, stavil to přítel se svou mamkou, půl hodiny se dohadovali, že musí hlavní tyč s tou markízou našroubovat do dírek o celou šířku uší, než byl daný šroub. O mechanice vysouvání ani nemluvím, no už se mi nemohla poslouchat a do 15 minut od mého vložení se do věcí bylo hotovo. A pak k něčemu pust chlapa jako, to si to radši postavím sama.
3: Takhle, markíza a tchýně, to umí smrtelná kombinace.
0: To je, jako to si dovolila teda se ozvat a říct, že já to teda udělám líp tchýně, jo, hele. No nicméně nejlepší je, že my chlapi nepotřebujeme číst návody, taky nevím, jak to máš ty, Davide, jo, a pak když něco poděláme, tak pak nikdy nepřiznáme, že jsme to nečetli, že jo.
2: To je velká pravda teda u vás.
0: Tak pokud dneska chystáte nějaký nákup nějakýho nábytku, tak to přežijte. One Man Show, Cizí zeď, za malou chvíli, taky aktuální doprava, hezký ráno.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Kam vyrazit? Nemáte plán? Tak sportovní park Pardubice láká dneska na dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Taky dorazí pardubičtí strážníci na koních a se svými cvičenými psy. Zábava na celý den i s osvěžením v jezírku, tak to je pro změnu chlumecký fajn park. Dneska speciálně v plánu jízda na konicích a žonglérsko-kouzelnické vystoupení. O víkendu ožijí Hořice už 33. ročníkem České turistrofy. Na legendární přírodní trati se představí špičkoví jezdci. Tak hezký den.
7: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Chytrý jak rádio. Váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: autosedaček. Vyberte autosedačku u Profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: 7.32, Kato a John na Hit Radio, krásné ráno. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nové album Guns N' Roses je zase o něco blíž. Slash prozradil, že kapela už intenzivně skládá nové písně a plánuje zamířit do studia. Fanoušci si ale ještě počkají, kytarista chce nejdřív dokončit současné turné. Pravidelné předčítání dětem má podle odborníků řadu výhod. Děti, kterým rodiče často četli, mívají bohatší slovní zásobu, lepší představivost a dokážou se déle soustředit. Ve škole se navíc častěji zapojují, lépe pracují s textem a knihy vnímají jako přirozenou součást života. Pocit štěstí po dosažení vysněného cíle často nevydrží dlouho. Ať už jde o novou práci, vlastní bydlení nebo jiný úspěch, lidé si na lepší situaci rychle zvyknou a začnou hledat další metu. Podle psychologů tak často místo radosti z toho, co už máme, přemýšlíme nad tím, co nám ještě chybí. Amen.
0: Zajímavý, no.
3: Jako je to fakt, je to vlastně smutný.
0: Vlastně do zamyšlení, no prostě asi si musíš věcí víc vážit, no.
2: Zkuste si schválně představit tu vaší vysněnou práci.
0: Aha.
2: A teď si uvědomte, že vlastně až ji dosáhnete, tak vám bude po chvíli připadat stejně jako ta, ve který teďka sedíte.
0: To je blbost, já vás mám rád, a to tady mám rád, Davide.
2: Jo, pořád stejně, jo.
0: Pojďme soutěžit.
3: Tento týden vás místo rychlý pětky čeká rychlá sedmička z Brain Market. Sedmička je to z toho důvodu, že partnerem soutěže je Brain Market a ten podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
0: No a vyhrát můžete produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun a zítra dokonce v hodnotě 7000 korun. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 37, posloucháte Hit Radio, dobré ráno a je tu rychlá sedmička.
1: Rychlá sedmička, a to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je tentokrát Brain Market a ten podporuje Beskydskou sedmičku. Závod, kde se snažíte zdolat 7 beskydských vrcholů.
0: To už je letos 17. ročník, 28. až 30. srpna. No a kdo bude mít možnost vyhrát poukaz na 5000 korun na produkty Brain Market? Je Lenka. Lenko, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno do Lanškrouna. Lenko, ty si psala, že na Beskydskou sedmičku se chystáš. Chodíváš takhle často běhávat?
2: No, na tu sedmičku jdu úplně po prvý životě, jinak jo, mám za sebou jakoby pár ultratrailů, ale stovku teda ještě ne a vlastně jsem ani nikdy nebyla v Beskydech, takže já budu asi hodně překvapená nakonec.
0: No to budeš, Beskydy jsou nádherný. Beskydy jsou, já teda neběhám, ale takhle, co ti můžu říct, Beskydy jsou super, jak na tom jsem s během, to se mě neptejte, jo. Tak Lenko, pojďme na to. Otázka jedna.
1: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: No, Merkur?
1: Taky je to na M.
2: Mars.
0: Jo, jo. Co je opakem slova drahý?
2: Levný.
0: Mm-hmm, třetí otázka.
1: Kdo napsal Babičku?
2: Božena Němcová.
0: Ano, čtvrtá otázka. Kterým smyslem vnímáme zvuky?
2: Sluchem.
0: Ano, pátá.
1: Jak se jmenuje česká tradiční polévka z brambor a hub?
2: Bramboračka.
0: Šestá otázka. Je číslo 8 sudé nebo liché?
2: Sudé.
0: Mm-hmm.
1: A poslední. Na které části těla najdeš koleno?
2: Na noze.
0: U někoho na hlavě.
1: Tak až na ten pomalej start, který
0: jo,
1: se dá
0: přehlídnout. My vždycky tolerujeme jednu opravu, bylo to naprosto skvělý. Lenko, vyhráváš produkty Brain Market v hodnotě 5000 korun. Takže budeš mít skvělý zobání na ten závod na Beskydskou sedmičku.
2: Já myslím, že mě to zachrání totálně.
0: Tak Lenko, byla jsi skvělá. Moc si to uží. Zdravíme do Lanškrouna a zase někde ozvi.
2: Dobře, děkuju moc.
0: Měj se krásně. Ahoj.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz Hit Radio Černá Hora.

0: taky fantastická Sophie and the Giants, Hypnotized. Tohle Hit Radio bude 7:45, hezký ránko.
1: Pokud neradi běháte, plavete a podobně, prostě pokud neradi sportujete, ale zároveň byste se před někým rádi vytáhli a dělali nějaký extrémní sport, tak pro vás máme extrémní žehlení.
0: Proč u toho koukáš na mě? A Davide, proč jsi přidal?
1: Ne, opravdu extrémní žehlení, existuje to a proberem to za chviličku.
0: Už jenom to, ten název, to žehlení, už to zní hrozně teda. Davide, žehlíš? Kamarád, býma jen za malou chvíli, tak je aktuální doprava a pak to žehleníčko. Hezký ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máme ještě jednu jízdu.
2: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
1: Babuj, hraj se, bajkuj.
2: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou s výškovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: www.uzeniny.cz.
6: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dávejte si pozor v náchodě, kde čeká dopravní omezení v Plhovské ulici, je tam zúžená vozovka. A opatrně taky v Pardubicích, kde dnes potkáte silničáře ve Štrosově ulici.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: 7.54. Tohle jsou hity na Hitrádiu, Kelly Clarkson.
1: Jestli vám připadá běhání nebo fitko nebo třeba horolezectví málo náročný, tak pro vás máme nový sport, a to extrémní žehlení. Opravdu to existuje, je to skutečná věc. Vzniklo to, koukám, v Británii v 90. kdy nějakýho horolezce napadlo spojit dvě věci, které miloval: lezení a žehlení. To, že to miloval, to je jako dost divný.
0: Jakoby.
1: Ale jako je to podle mě kombinace, která vůbec neměla vzniknout. Co to je?
0: Takže počkej, oni teda žehleli kde? Na Everestu, jo?
1: Třeba, ne, opravdu to tam někdo dělal, nebo při seskoku padákem, pod vodou, zavěšený na skalách, opravdu se tomu někdo věnuje, a dokonce v Německu se konalo mistrovství světa v extrémním žehlení.
2: Jak tam dotáhnou ten kabel? Tak je daleko.
0: Taky, jasně, no, elektriku, no. Samý otázky, není to nějaký, otázky, není to nějaký fake, Jasmin?
1: Není, opravdu ne.
0: Takhle, musí být sranda na pohotovosti, jo, když tam přijdeš. A co se vám stalo? A já jsem se spál s tady žehličkou. A kde? Ve 3 kilometrech při seskoku z letadla. No, takže tady máte žárenku do bohnic zrovna, tady to máte. Takhle, kdybyste museli spojit jednu a šílenou aktivitu a jednu nudnou domácí práci, tak co by to bylo?
1: Za mě ponožky.
0: Za mě utírání prachu, ale to si sebou těžko vezmeš ven, že? Dobře, tak jaká je ta nejnudnější práce domácí? Co
2: těch
0: u Davidu?
2: Těch je.
0: Tak jednou, kdybys měl opravdu vypíchnout.
2: No tak třeba věšení prádla.
0: Dobře, za mě to je to utírání prachu.
1: To děláš někdy vůbec?
0: No nedělám, ale vidím, že to vypadá jako dost blbě, náročně, takže utírání prachu. A ty máš co teda?
1: No za mě to párování ponožek, ale naštěstí Kuba na to vyzral a řekl: hele, tak si koupíme všechny stejný, jo, ty budeš mít tady všechny bílý a všechny černý, jedna značka, a je to v pohodě.
2: Máte stejně velkou nohu.
1: Jak je to těžký.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle.
4: Domo.elektro.cz. Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nazbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří přes 10 000 balení léků s tamoxifenem. Přípravek pro pacienty s rakovinou prsu na českém trhu dlouhodobě chybí. Část balení už je v lékárnách, další distributoři postupně rozvezou. Ministerstvo zdravotnictví slibuje další dodávky na podzim. V Česku výrazně přibývá lidí starších 100 let, zatímco v roce 2018 jich bylo 438. Letos už jich jejich počet přesáhl 1100. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče, delší délka života i populační vývoj po první světové válce. Nejstarší Češce je aktuálně 108 let. Základní výbava pro prvňáčky letos vyjde zhruba na 3350 korun. Celková cena ve slevových akcích tak zůstává podobná jako loni. Nejvíce zdražily přezůvky, vaky a obaly na sešity, naopak zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou zůstává školní aktovka s průměrnou cenou přes 1600 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Na Černé hoře jdeme do Poličky, tam má nové náměstí Bohuslava Martinů. Po víc než roční rekonstrukci přibyly tady stromy, nový mobiliář i bronzová kašna. Z ní bude brzy proudit potůček. Obnovený prostor za víc než 47 milionů korun město slavnostně otevře na konci prázdnin, konkrétně 29. srpna. No v příštím týdnu se má ochladit na 25 stupňů, o víkendu bude až 36. Takový je výhled. Dneska jasno a maxima do 30 stupňů Celsia na východě Čech.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Dobré ráno, šampione.
14: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
15: Jsme tady pro tebe.
14: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
16: Hezký ránko.
13: Dobré.

0: že tady jste, že jste se zastavili 8 hodin, 3 minuty a mě by zajímalo, na co jste kdy v životě čekali nějakou frontu, co? Zatím popřemýšlejte, za chvíli to proberem, teď One Republic, hezké ráno.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: tohle jsou hity ke všemu, co děláte do práce, na cesty, nebo třeba na dovču, i k vodě. Clean Bandit and Mary na Hit Radio 8 hodin 10 minut. Možná jste to postřehli, v Praze se včera otevíral nový dánský obchod s drogistickým zbožím a stály se tam na něj 100-metrový fronty, jo. Těch článků na internetu bylo několik. Je to řetězec, který má prý stále nízké ceny, tak si říkám, proč tam teda čekat v té frontě, když ty ceny jsou furt jako nastavený nízko, jo. Dobře, prvních pár lidí dostalo snad nějakou dárkovou tašku nebo něco, co jsem čet, ale já to teda nikdy moc nepochopil, proč se stojí fronta na nějaký zboží. Nevím teda, jak to máte vy, chápu to třeba u nějakých kulturních zážitků, který člověku něco dají, ale v poslední době nepřijde vám, že se pořád na něco stojí fronta?
1: Já bych to chápala přesně kdysi, co mamka vyprávila, že jo, v Tuzexu a fronta na barády a
0: jasně,
1: takhle.
0: Jasně, to ale známe jako, z vyprávění, no, metři tady jenom.
1: Ale jako v dnešní době, proč?
0: Asi nám to chybělo prostě, jo, homo sapiens, sapiens, prostě se potřebujeme zase vrátit do té starší doby a zaspomínat a stát tu frontu, jo, ale nejlepší je, že potom se tyhle stejný lidi, co jsou v té frontě, smějou seniorům, že čekají před penny ráno na slevě. To je trochu paradox.
2: No, byli jste někdy ve Varech na festivale?
1: Ne.
0: Já ne.
2: Tak jste nezažili to opravdové čekání na filmy. Vy se prostě sedneš v té frontě a čekáš hodinu, dvě, tři a kolikrát se ani tak nedostaneš.
0: Takže ty jsi tam byl.
2: Je to tak.
0: Tak jakou další nebo nejdivnější frontu jste kdy v životě vystáli? Já když se snažím zapřemýšlet, tak asi možná maximálně frontu na oběd. Já si moc jako, já nerad čekám totiž všeobecně, takže asi nevím.
1: Mám to stejně, i když jsme třeba v letadle a všichni se tam hrnou a stojí dlouho v té frontě, jako před tím gatem, tak taky my jdeme s přítelem někam úplně jinam a přijdeme na poslední chvíli, protože proč tam budeme stát v té frontě?
2: Jste ty, jak se na ně pak čeká vždycky.
1: No, jasně, nás vyvolávají.
0: Jo, ty poslední, no, tak ty máme nejradši. No tak vy, kdo nás posloucháte, jakou nejdelší frontu jste kdy vystáli a stálo to za to, nebo to za to nestálo? To nás zajímá. Pojďte nám dát vědět přes WhatsApp na 777-937-777. Můžete nám to poslat jako hlasovku nebo klasicky zprávu a my pro vás máme jedno 3-minutový kavčo, tohle je espresso macchiato. Hezké ráno.

0: Sohuity a Benson Boone, Beautiful Things. Čtvrt na devět, něco málo k tomu, dobré ráno. V Praze včera otevírala svou pobočku dánská drogerie, stály se tam obrovský fronty. Ptali jsme se vás, jakou nejdelší nebo nejdivnější frontu jste v životě vystáli a jestli to nakonec stálo za to.
1: Máme tady od vás zprávy, že fronty na Eiffelovku a další jako památky. Zdeňka stála frontu na koncert, ta píše fronta na Queeny a Adama Lamberta, 12 hodin čekání před O2 arénou a taky fronta na první K-pop koncert v Praze, to jsem čekala 13 hodin.
0: 13 hodin, to vás obdivujeme. Taky píše Kája, zdravím lidi, já nejdelší frontu stála jako holka 5 hodin na české korunovační klenoty s dědečkem. Rozhodně to za ten čas stálo, nádhera. To píše Kája, no a stejnou podobnou SMS-ku píše Míša, ahoj, když si jako dítě jsem stála s rodiči frontu na korunovační klenoty, trvalo to asi 7 hodin, bylo teplo a neskutečně blbě, jak jsem nic nejedla, nakonec celý zážitek trval asi 5 vteřin, takže viděla jsem super, ale všichni více.
1: Takže za Míšu nikdy více a za Káju to za to stálo, takže tady vidíte, že prostě...
0: Ale 100 lidí, no. 100 korunovačních chutí.
1: Dituš, slavná řada na Wimbledon, 8 hodin na Wimbledon v roce 2009, ty jahody se šlehačkou za to stály.
0: Tak to pozor, já jsem tady říkal, že nerad stojím ve frontách, v kolonách a tak dále, ale teda jako na šlehačku, no, na jahody se šlehačkou, se smetanou bych si těch 8 hodin počkal. Píše i Evina, ahoj, moje nejdelší fronta byla do Superstar, když se ještě stály od 6 od rána venku fronty, v závorce 13 let zpět a rozhodně to za to nestálo. Moje iluze se rozplynula při prvním castingu, když jsem zjistila, že je v televizi vše jen iluze. Tak myslíš si, že se Evina zúčastní letošní Superstar? Něco mi říká, že asi ne. Asi ne. Děkujeme za vaše zprávy, za vaše vzkazy. Já jsem kecal, že jsem nikdy nestal ve frontě.
1: No
0: tak nejdelší fronta byla pro mě na slovensko-chorvatských hranicích. To bylo teda na x hodin. Nebyl jsem v tom sám, dost možná vy, kdo posloucháte. Možná jsme tam čekali spolu. No a tak, kde vy potkáte nějakou kolonu na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava. Hezký ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.

0: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz. Den na Labi.cz.
1: I chlebíčky se dají koupit online, to už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé, anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online, od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Sháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
9: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na silničáře teď narazíte na příjezdovce do Hradce Králové směrem od Třebechovic pod Orebem. Dávejte si tam pozor. A opatrně taky na Pardubicku, kde se pracuje v obci Choltice.
10: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
11: Hit Radio Černá Hora.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, Eva Farná, Miraj a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Russell Crowe se příští rok vrátí do Česka, tentokrát jako muzikant. Oscarový herec vystoupí 23. května 2027 se svou kapelou The Gentleman Barbers v pražském Foru Karlín. Koncertem zároveň zahájí evropské turné a připomene, že se hudbě věnuje už zhruba 40 let. Videohry jsou pro generaci Z stále důležitější součástí volného času. Podle průzkumu jim dává přednost před jinými aktivitami 68% mladých. Hry pro ně navíc nejsou jen zábavou, stále častěji fungují také jako místo pro setkávání s přáteli, navazování nových kontaktů a společné zážitky. Po rekordních vedrech čeká Česko výrazné ochlazení, ještě o víkendu mají teploty vystoupat velmi vysoko, následně ale meteorologové očekávají prudkou změnu počasí. Němečtí experti mluví dokonce o konci letošního léta.
0: Já tomu nevěřím. Ej, glaube es nicht, to nebude.
2: Já si zase říkám, jak furt prskáme na to, že je strašný vedro, tak teď jak se začíná ochlazovat, tak už jsem si několikrát řekl, jako ještě se mi nechce úplně do zimy.
3: A tak to jsme tady řešili, že když je zima, tak se přivlečeš, přioblečeš, ale co v tom horku strašným?
0: Já jsem teda osobně nejvíc spokojený teďka, že se dá krásně v noci vyvětrat. Probudím se teda zmrzlej v noci, jak jsem zvyklý spát bez deky, no. Jo, a nechce se ti vstát, tak se probudíš jak rampouch. Ale takhle, kdo tady tomu ve studiu věří, že mají němečtí meteorologové pravdu? Já to nejsem, co Jasmin?
3: Nicht.
2: Já. Jakože jo.
0: Vše na tydlich směl dodat, no, aby to mělo víš opravdu tu váhu. Takže David nás to nechal, no.
3: Klasika,
0: ej, kamaráda, no, prostě nenarazí dobrý, v tomhle baráku, no.
3: Tak dobrý zase.
0: Avril Lavigne, Skater Boy, na Hit Radio 8.33.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio, za to moc díky, Lost Frequencies.
1: My teďka zavítáme na Slovensko, kam většinou vítáme, když je tam nějaký bizár, ale teďka naopak. Chválíme a závidíme, protože Slovensko zažívá historický moment. Možná se někdo už zaregistroval zpěvačku Adélu Jergovou, která si říká prostě Adéla. A ta se jako vůbec první Slovenka v historii dostala do amerického žebříčku Billboard Hot 100.
0: Já se přiznám, že jsem to zaregistroval tady díky Jasmin, protože říká zase, že jste o ty Adély. Říkám, Adély, to už tady nějakých 20 let, ne? Tak tohle je teda Adéla ze Slovenska.
1: Ano. Kdo Adélu neznáte, tak je to fakt talentovaná holka z Bratislavy, je jí teprve 22 a už nějaký 4 roky žije v Americe. Od malička tančí, zpívá, dře, chce být ta hvězda a fakt se jí to daří, protože už stihla dělat předskokanku Demi Lovato a teďka teda tenhle ten sen si odškrtne Billboard Hot 100. Dostala se tam se songem Ain't in LA a ten je dobrý, protože je to jako o tom, že dobrý a šikovný holky nejsou jen v LA, ale i třeba na Slovensku.
0: Takže tenhle song se dostal do prestižní hitparády Billboard Hot 100. Yeah. Já si myslím, že naprosto právem.
1: Je to skvělý, já to poslouchám teďka pořád, to se přiznám.
0: Patra víc songů na Spotify, kdybyste chtěli na chviličku utéct od Hitrády a třeba si vyzkoušet, ale pak se nám vrátíte zpátky. Takže tohle je Adéla Ain't in LA. Já jsem teda našel tady k tomu i zajímavý rodinný detail. Její děda prý v 80. letech pašoval na Slovensko plakáty Madony a o pár vlastně desítek let později je jeho vnučka první Slovenkou v tom jednom z nejslavnějších žebříčků světa. Jo? Takže jak se ten kruh tak jako trochu uzavřel, dalo by se říct. Takže Adéla Ain't in LA. Zní to fakt dobře. To si můžete dát. No a co si dáte u nás tady na Hitrádu za chvíli? To jsou skripta Will.i.am, Hall of Fame a taky Where is my husband? To všechno tady za moment. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože?
5: Maxi.

0: cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
3: Bleskový test, svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na Léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
5: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
6: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
7: Přijeďte do Náchoda na den z Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
8: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

My Husband. Hit Radio 8.50. Where is my husband? Hit Radio 8.51. Představte si, že si

0: řidič dostane pokutu, tak vám přistane 10% z té pokuty přímo na účtu.
1: Takže práce snou pro všechny profesionální práskače.
0: No, já jsem si řekl, jestli tuhle apku nestvořili náhodou speciálně pro nás Čechy. Hele, mít možnost někoho napráskat a ještě za to dostat bakšiš. Takhle, já teda musím říct osobně, já jsem nedávno zaparkoval tak blbě, přiznám se, že bych teda nahlásil sám sebe za to. Čáry, nečáry, a říkám si, ježiš, no pyšnej na to nejsem. Nicméně, kolik procent z pokuty by vám museli dát, abyste prásknuli vlastního souseda, anebo třeba šéfa, dobře, rozdělíme to, tak vlastního souseda, kolik procent, co Jasmin?
1: Hele, ne, jako myslím si, že sousedským vztahům tohle to opravdu neprospěje, nebo žádným vztahům, já nevím, proč to dělají.
0: Tak 5% by stačilo u našich sousedů a u šéfa. No. Ale říkám ti, jakmile to spustí u nás, tak půlka republiky přejde do hlavního pracovního poměru ještě před obědem. To je jasný. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, poslední song, čtvrteční snídaně, pak se rozloučíme. Hezké ráno. I got

0: Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling na Hitrádiu v 8.56. Jak jsme slíbili, musíme se s vámi rozloučit. Bude 9 hodin, no a my se na vás budeme těšit opět zítra v 6. A víte, co bude zítra? Jasmin, řekni to.
1: No pátek!
0: No jasně, páteček. Tak nějak zvládněte dnešek, celý den před váma a zítra v 6.00 tady.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: A po deváté si užijte další muziku, Kryštof, Linkin Park a Miley Cyrus.
2: Děkujeme a zítra ahoj.
1: Čau, čau.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Pardubicích na Štrosově ulici probíhají výkopové práce. Počítejte tady s omezením, no a ještě na Pardubicku na dálnici D11 na 72. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, tak s tím počítejte opatrně a vaše dopravní info volejte na 801 1100.
3: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunetik. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
6: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Radio Černá Hora.
2: Tak hezké ráno, teď tady za chvilku budou zprávy a Hanka Poskočilová, která už běží, protože nese ty nejčerstvější novinky. Vítáme tě tady, Hani.
8: Ano, hezké dopoledne. Myslím, že už si říkala, že je 9 hodin, že jsou tady zprávy, tak jdeme na ně.
2: To jsem nechala na tobě.
8: Dobře. Pardubice hostí třetí etapu cyklistického závodu Czech Tour 2026. Start proběhne v sobotu v pravé poledne z Pernštýnského náměstí, odkud peloton vyrazí vstříc 170 km dlouhé trase s cílem na dlouhých stráních. Závodníky čeká celkem 650 km a skoro 10 000 nastoupaných metrů. Jací jsou čeští fanoušci kolem trati a jak správně fandit?
9: No, musím říct, že jsou Češi velmi obezřetní, pohodoví fanoušci a fandí zběsile, ale bezpečně hlavně. Takže jenom když bych měl připomenout, koukat se ne přes telefon na ten peloton, ale koukat se napřímo a neskákat do cesty, nechat jim vždy ten prostor, neběhat s nimi, světlice jsou tak jako na hraně a i když to vypadá dobře, tak tohle jsou takové základy.
8: Tak už máme jasno, řekl tady na Černé hoře ředitel závodu Leopold Koenig. Hradec Králové chce zatočit s drahým bydlením. Ve městě má v příštích letech vzniknout skoro 250 družstevních bytů. Nové projekty chystají v Kuklenách i na Pouchově. Cílem je nabídnout lidem dostupnější cestu k bydlení. Podle města by ceny mohly být až o čtvrtinu nižší než na běžném trhu. Ve Špindlerově Mlýně se rýsuje lyžařské propojení. Ještě v tomto měsíci začne montáž druhého mostu přes silnici na Vrchlabí a pokračuje zároveň stavba nové lanovky přehradní. Už o následující zimě by se měli lyžaři poprvé svést mezi Medvědinem a Svatým Petrem bez sundávání lyží a bez kybusu. Celý projekt za zhruba miliardu korun završí nová kabinová lanovka na Medvědín, která propojení dotáhne do finále. Tenistka Katka Siniaková dál válí. V Torontu se zahraje o 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Shang Shuai zvládli semifinále a míří za šestou trofejí sezóny. Ve finále je čekají Eraniová s Melicharovou Martinézovou.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: No, vezmeme to rychle, dneska bude jasno a teploty 25 až 30 stupňů ve stínu.
0: Hit Radio Černá Hora.
2: Milí posluchači, přeji krásný čtvrtek. Právě teď, minutku po deváté, začíná dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora a já se vás ptám, jak jste si včera užili výhled na zatmění slunce? Doufám, že jste na to měli ty správné brýle. Za sebe musím říct, že to byla krása a vůbec se mi líbilo, kolik lidí se sešlo venku místo doma útelky na gauči. Pecka tohle. Já jsem Jana Šimurdová a už

krátce po deváté. Posloucháte Hit Radio Černá Hora. No a po mírném ochlazení se nám ode dneška zase teplota bude zvedat. Víkend přinese tropy a teploty až k 36 stupňům, zejména na Pardubicku jsou ty teploty kolikrát nejvyšší. Takže bude o víkendu slušný hic. Já pozoruju kolem sebe lidi, jak už vás to fakt jako zmáhá, a to nejen dospělé, ale i děti. Jo. Blbý je, když jste jeden z mála teda, co mu jako furt zima a tyhle tepla znamenají, že se konečně zahřejete. Úplně se bojím říct, že mi je v tom dobře. Každopádně dotaz na vás, jak tyhle vedra dáváte? V jaké jste fázi? Užíváte dovču, máte radost z léta a z času u vody, nebo už jen přežíváte v práci doma a čekáte na to ochlazení, nebo už se těšíte, až bude září a zase nějaký ten režim? Pojďme si říct, jak lidé ve východních Čechách vnímáte aktuální léto? Své hlasovky nebo zprávy mi posílejte na 601-292-464, to je WhatsApp Hit Rádia Černá Hora. No a já vám teď pošlu zatím další hity, připravený je Mika.

0: Silný hlas Anastasia na Hit Rádiu Černá Hora. No a před pár minutami jsem mluvila o tom, jak se vrací zase vedra. O víkendu až 36 a ptám se vás, jak si vůbec to léto užíváte nebo neužíváte, v jaké jste fázi. A jde vidět, že vás tohle téma chytlo, že je aktuální. Přišlo mi hodně zpráv, tak něco přečtu už teď. A něco po muzice napsala třeba Hanka. Ahoj Jani, je fakt, že bych brala ochlazení, protože v těch vedrech se moc výlety podnikat nedají. A když je fajn, tak mám práci. Na září se ale doma nikdo zatím netěšíme. Měj se krásně. Tak děkuju. Simona píše, mě konečně čeká dovolená a to příští týden, takže já si léto ještě chystám užít. Tak to se někdo má. Tak Simčo, ať vyjde vše podle plánu. Já moc děkuju za vaše zprávy, ve kterých budu pokračovat už za chvilku. A vy ostatní dál posílejte, jak si užíváte léto, ty vedra a vůbec tuhle fázi léta. Pište nebo dejte hlasovku na 601 292 464.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zá.

0: Hit Radio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
11: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
12: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Den na Labi už 15. srpna.
14: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
15: Den na Labi CZ.
16: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
17: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Damiano David, s vámi dopolední Drive Hit Rádia Černá Hora a taky Jana Šumurdová. Společně řešíme, jak si užíváte tuhle fázi léta. Čeká nás hodně teplý tropický víkend, možná poslední tohle léto, a já vidím, jak je to na některých z vás už znát, že je to prostě hodně. Pojďme tedy na to, jak to máte aktuálně s tím létem. A napsal mi Zdeněk, vzhledem k tomu, že pracuji venku, se těším na ochlazení, dělat ve čtyřicítkách je o zdraví. Iveta, my si léto nejdřív parádně užívali, děti vůbec, ty byly pořád venku, teď už jsou doma všichni z toho unavení, nikomu se nechce ven, takže nic moc. Luzka, zdravím, tak já se těším už na září, konečně bude zase režim, už je to dlouhý a dovolenou stejně už nemáme. Matěj, vzhledem k tomu, že mi odešla teď v autě klimatizace a do víkendu to nebudu mít spravené, tak vím, že v těch vedrech budu doma. Dobře, Jana, ahoj, pokud nemusím nic dělat, tak mi horka nevadí a večery jsou venku příjemný. No a ještě Tomáš, prosím, řekněte, že už vedra nebudou, že se ochladí. Tohle se nedá. Loňský léto za mě fajn, tohle je moc. Zdraví Tomáš. Tomáši, o víkendu sice bude přes 30, ale pak se ochladí a jeden den v příštím týdnu, prosím vás, ukazuje dokonce 21 stupňů. To si říká prostě o nachlazení, takže bacha na to, lidi. Jinak moc díky za zprávy, které mi udělaly radost. Takhle, vždycky vím, že jste s námi. Zvládněte víkend a tady jsou na Hit Rádiu Černá Hora Činasky.

0: Černá Hora. A ženy, víte, co neříkat mužům po 50? Mám tady totiž 5 vět, které není dobré říkat, protože i muži mají city, že jo? Vše si povíme začátkem 10. a do konce 9. nám zbývá ještě několik minut, tak stihneme třeba Imagine Dragons. No a dáme si i Adele. Jak slyšíte, playlist je připravený a já vám děkuji, že zůstáváte s Rádiem Černá Hora.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaka, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
8: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: potřebujete dětské kolo,
1: ale bojíte se, že bude dítku hned malé,
0: tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
1: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
0: Raskal
1: a Bíny.
0: A teď navíc se slevou 30%.
1: HappySport.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus 1 za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: to bychom měli Adele na Hydrádiu Černá Hora a pojďme na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na příjezdu do Trutnova směrem od Vrchlabí došlo ke srážce nákladního auta s osobním. Počítejte tady s omezením provozu. Kolona, co máme informace, se zatím netvoří. Také na Trutnovsku ve Vrchlabí. V Dělnické ulici poblíž kruhového objezdu tady havarovala dvě osobní vozidla. Provoz je tady částečně také omezen. No a opatrně také na příjezdu do Chrudimi od Pardubic. Tady se srazila dvě osobní auta. Počítejte také s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
7: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kdo jezdíte autem na Prahu z Hradce nebo z Pardubic, počítejte s omezením na D11. U Poděbrad začala největší letošní rekonstrukce dálnice v Česku. Skoro 15 kilometrů dostane kompletně nový povrch. Až do konce října se pojede dvěma zúženými pruhy v každém směru. Oprava vyjde na víc než 750 milionů korun. Závodní horečka v Hradci Králové pěkně stoupá. Už se staví trať na dělního Ironmana, světový triatlonový závod. V sobotu den na Labi s Hitrádiem Černá Hora a také s naším Petrem Ticháčkem. A slavnostní ceremoniál k tomu i večerní City Lights Run. Zítra v pátek se začne podle Adély Málkové zlehka.
12: Pátek začínáme zlehka, bude se otvírat takzvané expo, což je prodejně výstavní expozice. Můžou si tam lidi přijít mrknout na ironmanský merch, což teda doporučuju, pokud mají v plánu a chtěli by si odnést nějaký suvenýr, ať už ve formě trička, čepice, mikiny nebo dokonce letos i čokolády speciální, tak doporučuji neváhat. Budou tam vlastně proudit sportovci, bude k prohlídnutí už celý to centrum toho závodu, který bude vlastně postavený.
11: Dobírka začíná být pro e-shopy drahý luxus. Stále víc zákazníků se zásilku objedná, ale nakonec ji nepřevezme. Obchodům tak zůstávají náklady na dopravu, vrácení i skladování. Některé e-shopy proto dobírky zdražují, omezují a za nepřevzatý balík můžou chtít i několik stovet korun. Hradec Králové čeká v Istanbulu boj o obrat proti Bešiktaši. Otroci musí smazat domácí porážku 0-1. Ve hře je postup do play-off Evropské ligy a taky jistota podzimních pohárů.
13: Nechceme tady bez hlavy nějak útočit a myslíme, prostě, aby ten zápas byl otevřený co nejdíl a prostě čekat na svoji příležitost, která věříme prostě přijde, protože furt je to 1-0 a každý gol, který když dáme, tak se vrátíme zpátky do toho zápasu, takže s tímhle tím do toho chceme jít, na naší hře se někdy je zemění.
11: Řekl tady na Černé hoře hradecký trenér David Horejš. Odveta v Turecku začne v 19 hodin. To Jablonec míří do Rigy potvrdit postup v konferenční lize. Severočeši brání náskok 2-0 a k postupu jim stačí i těsná porážka.
14: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Je nádherně, modrá obloha na východě Čech, která vydrží až do večera v Trutnově. Jste zatím na 20 stupních, v Rychnově nad Kněžnou máte 21 a to není konec. Odpolední maxima 25 až 30 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Černá Hora.
0: Začínáme 10. hodinu s vámi dopolední drive Hit Radio Černá Hora a Jana Šmurdová. 5 věd, které neříkat muži po 50. Tak tohle už za chvilku, připravte si ženy notýsy, katušku. Myslím, že některé výroky nebudou chtít slyšet i mladší ročníky. No počkejte si na to. Jinak všem přeji krásný čtvrtek, připravená už je Poetika nebo za moment David Guetta, tak si to užijte.

Billy Song na pozbuzení na Hitrádiu Černá Hora, Fall Out Boy a Century. Pět věd, které neříkat muži po 50. Tak přesně tohle jsem vám slíbila, takže kdo to berete vážně, tak si pište. To se týká především teda nás žen. Vy muži poslouchejte, můžete mi případně pak dát vědět, jestli to souhlasí. Takže pokud ženy vyrazíte teda s mužem na rande, tak neříkejte, nepotřebuji muže. To prý prostě muže odrazuje logicky, že jo, a žena si tím protiřečí. Další věta. Jak je možné, že jsi sám? Prý tahle věta vyzní podezřívavě. Co je asi totální tabu, tak je věta, připomínáš mi bývalého manžela. Tyjo, to jako někdo fakt řekne, jo? Ženy, je mezi vámi taková, co to fakt už řekla. Taky co dalšího odradí, jsou děti a vnoučata budou vždy na prvním místě. No, tohle může vyznít jako, že muž se v podstatě nenachází na žádné příčce nebo hodně daleko. No a jak odborníci uvádí, to nejhorší je dotaz, funguje ti to ještě? Jako, možná myslí auto, ne? Co si budeme, auto? Auto muže je taky citlivá věc. Takhle, chlapi. Vidíte, že nám nejsou vaše pocity úplně jedno. Děláme na tom. Rady jsou rozdány a hurá na rande.

0: Smith, 10 hodin, 23 minut, díky, že posloucháte Hit Radio Černá Hora. Aktuálně, kdo chcete projíždět Hradec Králové a centrum, připravte se na možné komplikace a uzavírky. O víkendu tady proběhne prestižní sportovní událost Ironman, o které budu mluvit za chvilku taky s naší zprávařkou Hankou Poskočilovou. Vy ale můžete zatím na naší dopravní linku 800 110 poslat info z cest. Díky za to a šťastnou cestu s Hit Radiem Černá Hora.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku pod hora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
4: Sobotecký jarmark

0: Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v Ráji. Info na www.sobotecky-jarmark.cz.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a z

0: Allegrii se slevou 15%. Firma na
1: zážitky. CZ. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Černá Hora. No a se mnou už je tady za mikrofonem taky Hanka Poskočilová.
1: Ahoj.
0: Ahoj. V Hradci Králové v neděli proběhne velká sportovní událost Ironman. Vlastně všichni zúčastnění mají před sebou velkou výzvu, že jo, skoro 2 kilometry plavání, 90 kilometrů na kole, 21 kilometrů běhu. Takhle, já už nemůžu, když to jenom čtu.
1: Je to velká nálož. Hlavně nejhorší je, že to jde po sobě. Ono se to nezdá, ale ta velká výzva je v tom, ne 21 kilometrů uběhnout, ale opravdu dát to kolo, dát ten běh a dát to plavání po sobě.
0: No, já bych prostě umřela, ještě bych ani neskočila do vody. Hani, ale my jsme se bavili, že vlastně tvůj partner loni se tohoto závodu účastnil.
1: Ano.
0: A mě jako zajímá takový jeho nejsilnější moment, nebo to nejnáročnější třeba, co pro něj bylo.
1: Nevím úplně, co nejnáročnější, ale myslím, že ta třaskavá atmosféra, to napětí těsně před tím závodem je úplně nejvíc. Já to třeba miluju, je to prostě boží, jo. Ale co ho asi dostalo, tak to fanoušci a fanouškovská základna, kterou nečekal. A když třeba v jedné zatáčce tam viděl svý rodiče, který přijeli z Vysočiny, tak to prostě asi byl ten nejsilnější moment, si myslím, pro něj a bylo to úžasný.
0: Hele, a jak se jmenuje Hujerovi?
1: No, bylo nás tam dost a byli jsme hodně slyšet.
0: To je krásný, já si to úplně umím představit, že a že měl ještě tu sílu, že víš, já bych třeba brečela radosti.
1: No hele, je to skvělý, já myslím, že i ta podívaná pro všechny ostatní, to je prostě, je to pecka, i ten doprovodný program.
0: Takže doporučujem určitě, kdo to nezávodíte, tak je zážitek už jenom přijít fandit.
1: Přijít fandit na ten hlavní závod, ale pozor, i v sobotu se toho děje spousta, protože my máme letní jízdu Hit Rádia Černá Hora v rámci dnu na Labi, kde budeme běhat lávkou, budeme tam mít bumperball, spoustu muziky, Petra Ticháčka, no tak prostě odpoledne u Labe v centru v Hradci tam nuda hrozit nebude.
0: Tak to zní naprosto skvěle, takže my vás všechny zveme a budeme rádi, když dorazíte.

0: Rudový čtvrtek, zítra Rádiem Černá Hora přeje naše Mordová, už zítra pátek, to jen tak pro připomenutí. No a kdo chcete hodit starosti za hlavu už dnes a přijít na jiné myšlenky, tak z hity 80., 90. a milénia by se vám to mělo podařit. Od 18. večerní začínají hudební dekády tady na Hit Rádiu Černá Hora, tak si je nenechte ujít.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz. Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
6: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
7: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
6: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
7: A budou mít otevřeno?
6: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
7: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
8: Máme ještě jednu jízdu.
9: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
8: Bobuj, hraj si, bajkuj.
9: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
10: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
11: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
12: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.

0: Pardubicích ve Štrosově ulici, tak odtud nám hlásíte, že tady bourala dvě osobní auta. Také v Hradci Králové v Roudničské ulici bourala dvě osobní auta. V Trutnově na kruhovém objezdu v ulici Nový most havaroval motorkář. Na místě zasahují záchranáři a policie. Počítejte s omezením. No a na příjezdu do Trutnova směrem od Vrchlabí, tady se šetří nehoda, srážka nákladního auta s osobákem. Počítejte s omezením. Co máme informace, kolona se zatím netvoří. No a také na příjezdu do Chrudimi od Pardubic, tady se srazila dvě osobní auta a ještě se šetří nehoda na Trutnovsku ve Vrchlabí v Dělnické ulici poblíž kruhového objezdu, tady havarovala také dvě osobní auta a provoz je tady částečně omezen. No je toho dost, tak hlavně opatrně, vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
6: Franto, kde jsou ty maliny?
7: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
6: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Černá Hora.
12: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočulová. Petrov, hradecký výrobce pian a klavíru, kvůli útlumu trhu, rostoucím nákladům a změně chování zákazníků mění strategii a musel taky propustit část svých zaměstnanců. Firma chce zmenšit výrobu, zachovat špičkové nástroje a více cílit na zákazníky, kteří hledají kvalitu a taky tradici. Trutnov právě ožívá tradičním festivalem Trutnov. Řidiče čekají omezení u areálu bojiště. Na silnici 37 platí během akce snížená rychlost na 30 km v hodině a všechno to tady pohlídají policisté. V okolí festivalu budou proudit fanoušci tak nohu z plynu. Polička má nové náměstí Bohuslava Martinů. Po víc než roční rekonstrukci přibyly stromy, nový mobiliář i bronzová kašna. Z ní bude brzy proudit potůček. Obnovený prostor za víc než 47 milionů korun město slavnostně otevře na konci prázdnin. Konkrétně 29. 5. srpna. Fanoušci hradeckých hokejistů chystají šály. Mountfield se poprvé v přípravě představí doma. Po vítězném startu v Jihlavě čeká Lvi souboj s Olomoucí. Utkání v ČPP aréně začne v 17 hodin. No a jak na trní jsou taky fanoušci hradeckých fotbalistů. Ty čeká od 7 večer v Istanbulu boj o obrat proti Bešiktaši. Votroci musí smazat domácí porážku 0-1. Ve hře je postup do play-off Evropské ligy i jistota podzimních pohárů.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: No možná právě plánujete víkend. Bude tropický, teploty nám vyšplhají až k 630 stupňům Celsia. No a v neděli se hlavně v Čechách můžou objevit taky přehánky nebo bouřky.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: A Jana Šimurdová, 2:11, poslední hodina před pravým polednem je tady, tak pojďme na to.

Černá Hora dohrál opět a Radeček i takto za to stojí. Co ale nestojí za to, je zážitek, který si odnesli dva mladíci z jedné čekárny u doktora. Prosím vás, varování hned na začátek. Nestrkejte nikam ruce, nohy a už vůbec hlavu, pokud to jako nedává smysl. No a teď zpátky k těm mladíkům, jo. Video, které třeba viděl i někdo z vás, koluje na internetu, na sociálních sítích, tak mě jako opravdu hodně pobavilo, ale to je taky tím, že prostě vím, že to dobře dopadlo. No, tak ti mladíci teda, jo, tak čekali u doktora v čekárně na takových těch lavicích, co mají na konci ty opěrky na ruce nebo na lokty, jo, víte, co myslím. No a ten jeden si lehnul, hlavu prostrčil opěrkou a když se zbudil, tak zjistil, že hlavu nemůže vyndat. Kamarád, který si ho nejdřív začal natáčet, tak to šel pak teda jako vyzkoušet taky s údivem, že přece to není možné, že tu hlavu nemůže vyndat. No tak oba skončili hlavou v opěrkách, jako pohled neskutečný, každý na jedné straně. Nakonec je z toho dostala nemocniční ostraha. No, chlapci měli prostě beautiful day, který si dáme i teď na Hit Rádiu Černá Hora, ale jako story k pivku do hospůdky dobrý, ne?

0: ve čtvrtečním playlistu na Hit Rádiu Černá Hora Pitbull a Kesha. No a kdo jste levák, nebo třeba na kde co leví, tak dneska máte něco jako svátek, dnes je tudíž Mezinárodní den leváku, tak to oslavte a ťukejte si hlavně levou rukou. No a tady na Hit Rádiu Černá Hora za chvilku Ava Max nebo Jay-Z a Linkin Park. Jsme Hit Rádiu Černá Hora.
1: Už tě nebaví se válet u vody. Hit

0: Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
5: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum CZ.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Dvě minuty po půl dvanácté, s vámi Hit Radio Černá Hora. No a kdo právě teď třeba už obědváte, tak přeji dobrou chuť. Pardubice a Jičín prosí, šetřete vodou. Tak co vás napadne jako první? Tak přestat se koupat nebo si zpívat ve sprše, že jo? Nedopouštět bazén, nezalévat zahrádku. Jako, to je docela prekérka, kdo nemáte třeba fakt studnu. Řešila jsem to tady na rádiu s kolegou, který je ve skupině trávníkářů. Je to skupina lidí, co prostě pečují o své trávníky a posílají si fotky, jak se jim to daří. Každopádně, teď už si tam posílají oranžovo-žluté zahrádky. No, tak asi pořád jako menší zlo uschlý trávník, než že voda jako dojde. Jo. Jako se tomu stalo prostě v obcích na Brněnsku. No jo, tam řekli, šetřete vodu, tak se všichni snažili našetřit o to více.

0: Tohle je prostě veselá Shakira a její zóna Hit Rádiu Černá Hora. 11 hodin 39 minut. Vážení, je už čas. Bylo mi s vámi krásně, díky za vás. Opět díky za vaše zprávy. Užívejte dnešní den. Já pošlu ještě třeba Hunter X a Golden nebo jednu Espresso a Sabrinu Carpenter a těším se zase zítra od 9 do 12. No a pro vás už za několik minut tady na Hit Rádiu Černá Hora budou vaše oblíbené srdcovky, a to v pravé poledne. Tak díky, že s námi zůstáváte. A ahoj!
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: Jděte místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože?
9: Maxi.

0: elektrospecialista.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech ve Vrchlabí v Dělnické ulici, dvě auta v sobě, lehce tam blokují provoz, stejně tak v Pardubicích ve Štrosově ulici. Motorkář havaroval v Trutnově v ulici Nový most, i tam je lehčí omezení. Vaše dopravní info nám volejte na 800 110 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne.

0: Prhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát se chystá na podzimní komunální volby. V rámci přípravy otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci e-doklady. Ta loni při sněmovních volbách kolabovala. Zátěžový test připravila digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra. Zapojit se můžeme už za hodinu, jak popisuje za rezort vnitra Adam Rezler.
7: Před samotným testem doporučujeme nejprve aktualizovat si aplikaci e-doklady, ověřit si PIN nebo nastavit biometrické přihlášení a zkontrolovat, že máte v aplikaci přidaný občanský průkaz. Přesně ve 13 hodin otevřete aplikaci e-doklady, přihlaste se a vyčkejte na automatickou aktualizaci dokladu.
6: Test bude sledovat zejména rychlost přihlášení, dostupnost služby, úspěšnost aktualizace dokladu a chování navazujících systémů. Policie ukončila pátrání pod hladinou jezera Most, kde dosud hleděla druhého z pohřešovaných mladíků. Ztratili se 4. srpna, když je na paddleboardech zastihla bouřka. Tělo prvního našli policisté minulý týden, po druhém muži budou dál pátrat kontrolami břehu a okolí. Použijí také drony. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na turnaj v Torontu do finále deblu a dál útočí na 38. deblový titul kariéry. Číňankou Chang Shuai, se kterou v Kanadě tvoří první nasazený pár, porazili v semifinále slovensko-britskou dvojici Tereza Mihalíková, Olivia Nichols. A teď ještě pohled k nám.
8: Trutnov právě ožívá tradičním festivalem Trutnov. Řidiče tam čekají klasické omezení jako každý rok u areálu bojiště. Na silnici 37 platí během akce snížená rychlost na 30 a všechno to tady pohlídají policisté. V okolí festivalu budou proudit fanoušci tak nohu z plynu.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Sluníčko bude naším parťákem ve východních Čechách. Až do večera čekáme jasno a teploty postupně 25 až 30 stupňů ve stínu.

Je tady čtvrteční pravé poledne, přeju nádherný den, taky dobrou chuť k obědu. I my tady na Hit Radio servírujeme jednu chuťovku vedle druhé. Tohle je prostě jenom menu plné desertů, hudebních desertů. Začínají srdcovky, 5 legendárních hitů po sobě, ten 6. pak bude opět na vaše přání, stejně tak jako každý jiný všední den. Je to všední den, ale ne všední hity. A když se řekne 90. léta a začátek milénia, tak boybandy, to se dokážeme vybavit okamžitě. Ale co dívčí skupiny? Tam prostě jako první asi Spice Girls, jasně? Potom možná Destiny's Child. Ale co? Co dál? Vybavíte si něco dál? Co třeba takový Atomic Kitten? Co? Dáme si nádherný hit. Je to předělávka z doby minulých. Diet is High.

0: Tommy Kitten, The Tide is High na Hit Radio ve 12 hodin 6 minut. Tohle je první srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Moc hezký hit, jeden ze tří největších hitů skupiny Atomic Kitten, ačkoliv není to originál, ten originál, tak ten je ještě z dávný doby a dokonce i ten originál v 80. letech přespívala například skupina Blondie. No a když se říjno osmdesátky, tak osmdesátky se čím dál tím víc vrací do módy. Já jsem viděl chlapíka v takový jako, řekněme, havajský košili s muletem, náušnicí a s takovýma, nebyly to úplně lenonky, spíš takový pilotky zlatý a říkal jsem si, kámo, tak ten se reálně, normálně jako vrátil v čase. A bylo to ale jako cool, bylo to super. A říkal jsem si, co všechno se teda vrací zpátky. A vlastně, jestli není dobrý nápad doma kouknout do nějakých šatníků a zkusit najít třeba něco, co jste ještě nevyhodili, že byste to teď mohli použít. A tak si říkám, máte něco doma takového, co vám zůstalo prostě z 80. 90. let? Teď se to vrací a znovu jste to začali nosit, že jste se do toho i oblíkli, a nebo třeba jenom jste vytáhli prostě tehdejší starou ledvinku a teď ji nemáte kolem pasu, ale nosíte ji jenom přes ramena. Je něco takového doma ve vašem šatníku, co zůstalo a teď se vrátilo zpátky na světlo světa? Dejte vědět na 777-937-777 a my si mezi tím dáme další nádherný hit, který předpokládám, že byste na Hit Rádiu asi nečekali, a od toho jsou tady právě naše srdcovky. Tohle jsou legendární Def Leppard a taková čtvrteční romantika.

0: v roce 2026, tak samozřejmě dáma, která je v osmdesátkách tu módu určovala, Madonna, srdcovka číslo 3 na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A vy mi na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777 píšete, jaký kousky z osmdesátek a klidně i devadesátek máte doma, máte v šatníku a vlastně klidně můžete vytáhnout znovu. A to jsou teda nádherný věci. Třeba Pája píše, ahoj, já jsem v roce 1982 dostala k 10. narozeninám od mé babičky digitálky na krk a pořád je nosím. Je na nich vidět stáří, ale jako šperk jsou úžasné. Krásný. A ještě ta symbolika a vzpomínka na tu babičku, to je boží. Dave Střince píše, normálně to řeknu, jak to tady je. Ty vole, teď se mi nasadil brouka do hlavy. Jdu hledat moje staré brýle pilotky zlaté. A někdy ještě mám květinovou košili s krátkým rukávem, jako nosil Nick Slaughter. No jdu hledat. Zdar Dave. No tak Dave, to běž hledat. Ty jsi mi hlavně připomněl Nicka Slaughtera, že jo? To jako... Tady tu znělku si pamatujeme úplně všichni. Zase asi budu muset podívat na nějaký díly. Když nebudu mít to víkendu co dělat. Potřebuji lídání pro děti, ale nejdřív. No tak Nick Slaughter, to je taky samozřejmě kapitola sama o sobě. Takovouhle nějakou květinovou košili možná doma taky budete mít. Ale třeba tady dítě píše, že nemá květinovou košili, ale že má doma růžové šaty s bílým páskem. Vypadala jsem v nich v pubertě jako Barbie. Mám je pořád v šatníku, ale nemám odvahu si je vyzkoušet. Pořád mi budou, to vím, jen mám strach, že budou vypadat směšně a děti se mi budou smát. Ale když najdu odvahu, třeba se k tomu někdy odvážím. Tak jíčo, co někdy? Žijeme jenom jednou. Není čas ztrácet čas. Venku krásně, osmdesátky se vrací. Normálně to udělej. Udělej to a já ti tady zahraju píseň, která by tě mohla motivovat. Aqua, Barbie Girl, jenom pro tebe. Neboj se, jdi do toho. Bude to

0: Jedna z nádherných romantických balad, která už se taky nehraje. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Asi to zatmění včera, nebo co, tak se na mě takhle projevilo. Ale nemusíte se nechat samozřejmě jako svést mojí dnešní romantickou náladou, ale můžete si nechat zahrát cokoliv, co vy budete chtít, jo? Za chviličku srdcovka na přání. Ještě tady koukám samozřejmě na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777, kde jsem se ptal, jestli máte doma něco z 80. nebo 90. co jste si teď

0: tenhle humor, já mám rád. Píše, už jsem se na ní zvykl, tak si asi nechám. To je dobrý. Hele, ale to se jakoby neobnosí, jo? To ti klidně vydrží i do roku 2030, doufám. Zdravím všechny příznivce tohoto rádia, které více super. Děkuju. Chci jenom říct, že mám doma sandály, takzvaný kristusky, a jsou stále fajn. Občas se mě někdo zeptá, kde se to dá sehnat. Bohužel už asi nikde, a pokud se to podaří je sehnat, tak nosit prosím bez ponožek. Díky moc, zdraví Petr. Vůbec nevím, co jsou kristusky, to se jako přiznám, že vůbec netuším. Kdyby to byly rukavice, tak předpokládám, že máte díru v dlani, ale to asi nebude ono. tak co, tak no, vygoogluju si to, kouknu se na to, to mě zajímá. A vy mezi tím dál pište na WhatsApp rádia, co byste chtěli slyšet. Za chviličku srdcovka na vaše přání.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
7: Den na Labi už 15. srpna.
8: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
9: Den na Labi.cz.
10: Zapomeň.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Frequencies na Hit Rádiu ve 12 hodin 36 minut. Posloucháte Hit Rádio, s vámi Jirka Plnář a je před námi srdcovka na vaše přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám tady zprávu od Zdeňky, která píše: ahoj Jiříku, romantická nota mi dnes vůbec nevadila, ale začínáme dovolená, večer jedeme na letiště, nad ránem letíme do Egypta a já už jsem doma a balím a poslouchám u toho srdcovky. Ráda bych nějakou letní písničku, výběr nechám na tobě, ale chtěla bych, aby mě to opravdu navnadilo na tu letní dovolenou. Nebyla jsem u moře 4 roky, strašně moc se těším. Zdraví Zdeňka. No tak Zdeni, děkuju, je to teda strašně těžký hodit na mě tady to břemeno, ale na druhou stranu je to moje práce, o toho jsem tady. Tak já tím vybírám píseň, která je z roku 1995. A je to opravdu takový jako letní koktejl, jo? Až přijedeš do Egypta, dáš si ručník na lehátko a půjdeš si dát něco k baru, dej si nějaký koktejl a ti do toho dají ananas, a ti do toho dají nějakou jahodu, jo? A vzpomeň si tady na tu píseň a řekni si: páni, to je mi fakt dobře. Tak teď zavři oči a představ si, jako kdyby si už na té pláži byla. Myslím si, že tenhle hit tě tam dokáže vzít a vás, kdo jste teďko v práci a na dovolenou neletíte dneska v noci, tak vás na tu pláž vezme taky.

spalite, tak se mažte, ať se nespalite, je 12.45. Dneska ve 2 hodiny odpoledne, tak se tady spolu budeme povídat o nejkurioznějších zraněních. Jo, každý jsme někdy sami ublížili sobě tak, že se tomu ještě dneska smějeme. A tak se ptám, jaké nejvtipnější nebo nejhloupější zranění jste způsobili sami sobě? Pište mi to už teď, nebo klidně posílejte hlasovky, a to na web 777-937-777. Můžete klidně i přes storíčko Hitrádia, nebo klidně i ke mně na Instagram Jirka Plnář, ať to tady mám všechno na 2 hodinu připravený. A já vám mezi tím řeknu můj příběh. Já to vykopnu svým vlastním zraněním. Jo, jsem truhla. Já jsem si zlomil ruku ve spánku. Vážně. A teď jak se to stalo, jo? Bylo to na základní škole. Normálně u postele, tak jsem měl peřiňák a skříňku a zdál se mi sen. Zdál se mi sen, že mě někdo přepadl, já jsem se bránil a v tom snu

0: mě orov té skřínky. Takže jsem se probudil bolestí, se slzama, jdu za mámu do ložnice a říkám, mami, jdi spát, mami, jdi spát, nemůžu. Já jsem si zlomil ruku, takže máma málem infarkt, že jo, no a pak už je to jako jasný, no, takže jeli jsme na pohotovost, já ruku v gipsu, tak jsem přišel do školy, co se ti stalo, zlomil jsem si ruku, kdy, ve spánku, ha, ha, ha, a už to jelo, no, tak tohle je příběh, který se se mnou táhne, už je to víc jak 25 let a asi na to nikdy nezapomenu. Tak, no, tak to jsem já, no, truhla. A co vy? Co vám se stalo? Dejte vědět. Těším se moc na vaše příběhy. Ve 2 hodiny odpoledne, tak se jim zasmějeme. Se taky bavíme o něčem jiném, než jenom o sportu a politice. Za chvíli, kamarád z hitu, možná stihneme i Lilywood, The Break a Robin Schulz, ale co bude určitě, tak jsou Måneskin. Tak buďte s námi.
1: Mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
5: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
8: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
9: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu.
8: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
9: A budou mít otevřeno.
8: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
9: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
10: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
13: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
14: Dveře,
13: Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Maneskin v závěru polední hodiny. Blíží se nám 13. a taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, co se kde děje. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak na příjezdu do Trutnova směrem od Vrchlabí došlo ke srážce nákladního auta s osobním, počítejte tam s dopravním omezením, kolona by se zatím tvořit neměla. No a vaše dopravní info budeme rádi,

0: 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Sháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast HK.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

0: Marcel Cedaňková. Výstraha před vznikem požáru platí pro celé Česko, a to až do odvolání. Riziko ještě stoupne o víkendu, kdy má zesilovat vítr. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňují meteorologové už delší čas. Pro některé okresy toto upozornění ale dosud neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Premiér Andrej Babiš odpoledne navštíví vodní nádrž Slapy. Chce se zabývat suchem. Ve videu na Facebooku také uvedl, že by obnovil národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018. Jak aktuálně jednotliví ministři bojují se suchem, oznámí pak v pondělí. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí dostávají druhou šanci. Projekt Knihomilové ji sváží takzvanou knižní záchrankou, kterou najdeme na stejnojmenném webu. Jak to celé funguje, popíše zakladatel tohoto projektu Igor Dostál.
1: My následně přijedeme, knihy odvezem, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
0: Projekt za 5 let vybral více než 500 000 korun, peníze pak putují na nemocné děti nebo psí útulky. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Teploty ve východních Čechách zase mají atakovat o víkendu 35-stupňovou hranici a tohle vedro trápí taky krávy. Zemědělci v Pardubickém kraji proto nasazují do stájí ventilátory, sprchy a chytré chlazení, aby dojnice zvládly tropické teploty bez velkého stresu. Horko totiž snižuje chuť k jídlu i produkci mléka.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Léto plné sluníčka. Teď na východě Čech jasná obloha vydrží po celé odpoledne i večer. No a teploty nejvyšší 25 až 30 stupňů ve stínu.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 13. hodině. Jak jsme slyšeli ve zprávách, tak je extrémní sucho, je to vidět úplně všude. Já jsem dneska ráno chtěl posekat trávník, tak jsem vytáhl sekačku, nastartoval a pak najednou tak stojím a koukám a říkám, jo, ale teď už vlastně žádný trávník ani nemám. Tak dal jsem video z domova k sobě na Instagram do storíčka, můžete se kouknout. A dobrý, koukám tady i podle aktuálních reakcí, nejsem v tom sám, kdo máte zahradu a trávník nebo chatu, tak jste na tom vlastně vesměs úplně stejně. No. Tak žijeme trošku jako na Marsu. No, tak dáme si letní hit a můžeme si u toho zatančit nějaký tanec deště. Třeba ho přivoláme. Může se stát cokoliv, když

hodně hezky jste se mi teda vysmáli za ten můj trávník, co mám doma. No jo, no, tak, tak do mě. Ale vím, že v tom nejsem sám, no. To sucho nás prostě trápí úplně všechny. A nejenom nás, co máme zahradu, ale taky hlavně vodáky, že jo. Jo. Jestli máte volno a chtěli jste prostě vyjet na vodu s dětma, s partou, tak tohle léto je to fakt strašný teda. Bohužel, jestli chcete jít na vodu a nepůjčí vám lodě, protože je prostě sucho, tak jsem koukal, že ještě pořád je možnost jet Vltavu, tam se najde určitě úsek, co je pořád jízdný, ale jinak teda taky žádná sláva. Prostě se sezónou vodáku je to na prd teď, no. Práší se za kánoema, dá se nic dělat. Ale není to jenom u nás, sucho se řeší všude. Třeba v Maďarsku teď přišli na způsob, jak zvýšit hladinu tam, kde to nutně potřebujou. Nemají vodu navíc, nebudou jí tam odnikud dolivat, dovážet a tak, prostě není. Ale vymysleli způsob. Hele, v Maďarsku, hlavy pomazaný, jak se říká. Normálně připraví speciální čluny, které naplní kamením, aby šly úplně ke dnu a tím vytlačí tu vodu nahoru a zvýší hladinu. Takhle jednoduchý to je. OK. Co na to říct? Prostě Maďarsko, země neomezených možností. Neuvěřitelné.

0: Len s hitem Not Fair. Co není fair, tak jsou asi ceny aktuálně pohonných hmot. To si tak jako vždycky říkáme, když přijedeme na benzínku, tak si říkáš, bože můj, tohle prostě není fair. Jak to? Proč? No, je tady možnost, jak ušetřit. Už zítra si můžete tady na Hit Radio v čase 12 až 15 vyhrát 10 000 na benzín. Nebo na naftu samozřejmě. Jestli teda úplně nutně teď nepotřebujete na benzínku, tak to vydržte do zítra. Ve hře dokonalá desítka je opravdu až 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu. Takhle, na Orlen si můžete zajet, i když máte plnou nádrž, a užít si jejich nabídku letních drinků a občerstvení, jo? To už dávno není jenom čerpací stanice. Ale zpátky k těm penězům. 10 000 je maximální částka, co můžete vyhrát. Záleží, na kolik otázek správně odpovíte. Za každou správnou odpověď je 1 000 korun. Budeme hrát zítra mezi 12. a 15. Tank karta Easy od Orlenu, tak ta vám zaručí to, že jednak teda budete mít kredit přednabitej od nás. A zároveň, pokud ji máte, tak můžete od pondělí do neděle využít slevy, momentálně epické slevy, 1 korunu na efektu, 2 koruny na prémiová paliva na Vervu. No a pokud nemáte tank kartu Easy, tak stačí mít aplikaci od Orlenu a každé pondělí si až vlastně do konce prázdnin, do 31.8., tak si tyhle epické slevy můžete využít taky. Tak držím palce, zítra mezi 12. a 15. dokonalá desítka tady na Hit Radio. Podrobnosti o hře najdete na webu hitradio.cz.
1: Kam vyrazit? Nemáte plán? Tak sportovní park Pardubice láká dneska na dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Taky dorazí pardubičtí strážníci na koních a se svými cvičenými psy. Zábava na celý den i s osvěžením v jezírku, tak to je pro změnu chlumecký fajn park. Dneska speciálně v plánu jízda na konicích a žonglérsko-kouzelnické vystoupení. O víkendu ožijí Hořice už 33. ročníkem České turistrofy. Na legendární přírodní trati se představí špičkoví jezdci. Tak hezký den.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Sobotecký jarmark, opět tlučena vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D vludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno?
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
8: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost

Tohle je pohoda ve 13 hodin 37 minut. Tohle je přesně to, co poslouchá blondýnka, když přiloží ucho k šatní skříni. Kabát na Hit Radio. No a samozřejmě Pepa Vojtek v čele. Mimochodem, Pepa Vojtek, tak když se učil hrát na kytaru, tak to bylo ještě v době, kdy tady nebyly moc k sehnání kytary pro leváky, pro levoruký, takže se to musel naučit normálně na praváka. Přitom teda levák je, no a... Dneska je den leváků, tak pokud jste na tom úplně stejně, tak dneska je váš den, jo? Dneska si užijte svůj den na levačku a my vám k tomu dál budeme hrát hity. Za chviličku například Swedish House Mafia a právě teď Robbie Williams.

Já už jsem dával můj vlastní příběh, jak jsem si zlomil ruku ve spánku. No a pročítám si tady ty vaše příběhy, co posíláte na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. A je to až neuvěřitelný, co všechno se může stát. A myslím si, že se teda jako dost pobavíte, pokud budete mít čas poslouchat po druhé.

konci léta, kdy se většina těch zranění přihodila. Jestli vy máte nějaký kuriozní příběh o zranění, které jste si sami sobě přihodili, dejte vědět, napište mi ho taky na 777

0: a říci jo, nejsme v tom sami. Těšte se, do 14. hodiny z hitů například Matafix, Big City Life a nebudou chybět ani Swedish House Mafia.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz. Hašpl.cz.
8: Máme ještě jednu jízdu.
7: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
8: Bobuj, hraj si, bajkuj.
7: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
11: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
10: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
12: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: dovolenou, pro nás většinou, co jsme v práci, s té dovolenou zbývá už jenom to no. Je 13.59, jsou před námi zprávy a ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Trutnově u bojiště Nohu Splynu je tady kvůli festivalu Hlídaná třicítka. Zpomalte taky na trase Jaroměř Hradec Králové za Směřicemi. Silničáři tam upravují dopravní značení. No a vaše dopravní info budeme rádi, když nám zavoláte na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Velký prodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
7: Matrace za hubičku.
8: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
9: Hradec Králové má místo, kde to žije.

0: Park. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

0: Zdravotní poistění za studenty čekající na opravnou státní zkoušku hradí stát, a to až do dne jejího úspěšného složení, potvrzuje mluvčí VZP Viktorie Plíbová.
1: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní poistění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
0: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktoranti. Letošní sucho výrazně omezuje provoz českých vodních elektráren. Problém mají hlavně ty malé. Z více než 1400 těchto zařízení je teď výroba zastavená až na 90% z nich. Podle expertů jejich výpadek zásobování elektřinou neohrozí. Několik členů posádky se pokusilo skočit přes palubu americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Loď je nasazená v souvislosti s válkou s Íránem. Její působení v regionu se ale protáhlo o víc než 8 měsíců a panují na ní extrémně špatné podmínky. Teď ještě pohled k nám.
2: Jeden kus pardubické historie právě zmizel. Bývalá Tesla u Kyjevské ulice je definitivně pryč a po poslední budově zůstaly jen hromady suti. Na jejím místě chystá Univerzita Pardubice nový domov pro zdravotnické obory. A my na Černé hoře budeme sledovat, jak vyrůstá.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Jeden kus pardubické historie právě zmizel. Bývalá Tesla u Kyjevské ulice je definitivně pryč a po poslední budově zůstaly jen hromady suti. Na jejím místě chystá Univerzita Pardubice nový domov pro zdravotnické obory. A my na Černé hoře budeme sledovat, jak vyrůstá.

pokračujeme dál a teď přichází ten čas, na který jsem se těšil, protože si budeme povídat o našich bizarních úrazech, který jsme si způsobili kdy sami, jo? Tak koukám tady na WhatsApp Vitrádia s číslem 777-937-777. Například tady mám zprávu. Je to vykousnutí trojúhelníku v jazyku. Při procházce v 7 letech jsem v trávě na chodníku zakopla odlažební kostku. Bez šití se to neobešlo. No, mám krásnou vzpomínku na dětství. Vtipné zranění. Tak to je téma pro dnešní den. Posílejte zprávy, posílejte příběhy, posílejte hlasovky. 777-937-777. Dáme jeden hit. Tady Despacito a jdeme na to.

0: tří na Hit Radio, na Hit Radio ve 14 hodin a 8 minut. Dneska si povídáme na téma bizarní zranění, které se nám kdy staly a ještě navíc jako vlastní vinou, jo? Tak 777-937-777 je číslo na WhatsApp, kam posíláte vaše příběhy. Iveta píše, zdravím, co se týká vtipného zranění, tak jde o moji dcerku. Cca v 6 letech skákala na trampolíně a když mi chtěla skočit do náruče, tak skočila tak nešikovně, přímo čelem mě na zuby. Doteď má na svém čele jizvu po mém zakousnutí. Hezký den, zdraví Iveta. Další zprávy, tak jsou tady i hlasovky, tak koukneme na to. Někde jsem ji tady měl schovanou. Co třeba tato?
1: Tak já jsem si natrhla zadek, když jsem se v noci vracela z rande domů přes klípek. Měla jsem 4 stehy, ale to rande stálo za to. Ahoj, jak čas.
0: Tak je dobrý, OK, rande muselo stát určitě za to teda. Další zprávy, já jsem si narazil kostrč, na vině byl syndrom agresivní židle. Chtěl jsem si elegantně sednout, ale židle měla evidentně úplně jiný názor. Hezky, Pavel píše, při skládání žehlícího prkna jsem si vyhodil rameno. Dodnes nevím jak, chtěl jsem být jednou užitečný, prkno se zaseklo. Já jsem zabral, ono povolilo a já taky. Manželka mě vezla na chirurgii a celou cestu opakovala, že jsem první chlap, kterému žehlení ublížilo ještě před zapnutím žehličky. Pánové, prosím vás, tady si z toho musíme vzít ponaučení. Co se týká domácích prací, tak pouze vynášíme koš. Jo? Velmi, velmi opatrně u toho. Je tady spousta zranění, které jsou při intimním okamžiku. Jako třeba tady Radek píše, hele, při sexu jsem se chtěl rychle přesunout na druhou stranu postele. Netrefil jsem matraci a rozkrokem jsem přistál na hraně nočního stolku. Přítelkyně se nejdřív vyděsila, pak se začala smát a už nepřestala. Za to já ano. Dobrý, krásný, tak co vy, pojďte na to. Dneska zkusíme najít ten nejvtipnější příběh. Posílejte i ty vaše na WhatsApp.

0: Shadow Here With Me, píseň, kterou můžete mít spojenou třeba s filmem Love Actually, tedy Láska nebeská. To je hodně jako vánoční film a docela se mi to hodí, protože tady ten příběh, který tady mám, tak ten se týká Vánoc. Mám tady zprávu, ale nemám tady podpis, tak nevím od koho je, nevadí. Každopádně je to příběh k dnešním bizarním zraněním, který probíráme, co jsme si kdy způsobili sami. Já bych se chtěl tady podělit o můj příběh, kdy druhý den vánoční, který byl na prosinec celkem teplý, jsem vyrazil s mým tehdy 10letým synem do lesa, ukázat mu v dutém stromě včelí hnízdo. Klacíkem jsem do něj zalovil a vytáhl na něm med. Dal ho olíznout synovi a druhá várka byla pro mě. Nevšiml jsem si, že na tom klacku ulpilo žihadlo a mně zůstalo na jazyku. Tak jsem raději vyrazil na pohotovost, kde byla plná čekárna lidí a jak naschvál, tam seděla největší drbna z naší vesnice se svým vnukem a když se mě zeptala, s čím jsem přišel, tak se začala celá čekárna smát z plných plic tak, že se přišla podívat i sestřička, co se to vlastně děje. Taky dobrý. Co vaše hlasovky?
1: Ahoj. Mně se podařilo při zavírání auta zabouchnout si hlavu do dveří. Ještě jsem něco vyndavala a zapomněla jsem, že mám hlavu ještě mezi dveřmi a pořádně jsem práskla. No, modřiny byly a boule taky.
0: Já se strašně omlouvám. Já to úplně vidím. Já to úplně vidím. Pojďme k další hlasovku, já se jdu tří slzy.
2: Ahojky, já a moje zranění. Když mi bylo asi 9, tak jsme jezdili s taťkou na ryby a my jsme tam našli starou flašku od Coca-Coly. No a všichni tam strkali do ní prsty, že jo, no a já jsem tam strčila malíček a samozřejmě mi ten malíček nešel vyndat. Tak můj chytrý nápad byl ten, že jsem tou lahví s tím malíčkem bouchla o kámen, no a ono mi to skalpovalo vršek prstu, včetně nechtu. Brácha tam našel nějakou lejkoplast a tím mi to zalepil a prst držel, tak jsem si myslela, že v pohodě. No pak jsme večer přijeli samozřejmě domů, jsem se šla koupat a mamka se mě ptá, co to mám na tom prstu. No, tak mi to odlepila, prst spadl do vany, mamka začala šílet a vedle nás, protože jsem z Moravy, tak vedle nás bydlel pan doktor. A tak utíkala za ním, samozřejmě jsme jeli na pohotovost a museli mi ten malíček přišít. Nebyla tam jistota, že se mi to chytne, naštěstí jako se to chytlo, malíček teda necítím od té doby ten vršek, ale mám celý prst. Takže tohle byla jako můj největší přešlap a od té doby se mám hodně ráda. Mějte se všichni krásně a krásný čtvrtek, pán Nikol.
0: To je strašný. Nikol, děkuji za tuhle hlasovku, je to teda strašný, ale zapleť pámu, že to takhle jako dobře dopadlo. Mám tady spoustu dalších příběhů, a které se týkají především žen a tyčových mixérů. To je teda taky lahůdka, ne všechny dopadly dobře. Za chvíli vyberu asi ten nejvtipnější.

0: Za 5 minut bude 2:30, posloucháte Hit Radio a právě teď tady mám nejlepší příběh v rámci nejbizarnějších zranění, které jste se kdy způsobili sami. Radek Kunčice, jo? Z Kunčic. S přítelkyní jsme si jednou řekli, že budeme spontánní a romantický, takže nás nenapadlo nic lepšího, než vylézt večer na posed. Jenže posed je očividně dělaný spíš na myslivce a když jsme byli v nejlepším, nějak blbě jsem došlápal. Dostal jsem šílenou křeč do lítka, zavrávoral, chytil se hrany posedu, ta praskla a já letěl dolů a přímo do čerstvé kravské hromady. Přítelkyně vůbec nechápala, kam jsem zmizel a pak se smála tak, že nemohla slézt dolů. Já jsem ležel v trávě, držel se za rozkrok a řešil, co mě bolí víc. Jestli tělo, ego, anebo ten smrad. Není, Radku. Mrzí mě to samozřejmě, teď ode mě a od všech chlapů jedno velké hromadné obětí a foukáme ti na, ne na rozkrok, ale na tvé uražené ego. Chápu, museli. No, tak doufám, že si tě vzala. Hele, boží, díky moc a vám všem děkuju za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Je důležitý umět se občas zasmát své vlastní blbosti. A jak jsem říkal, já jsem si třeba na základní škole zlomil ruku ve spánku. Jo, jsme v tom všichni spolu.
1: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Den na Labi už 15. srpna.
8: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
9: Den na Labi.cz.
10: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
13: Jasně. A já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
14: Přijďte do Náchoda na den z Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
15: slyší les medvěd.
16: A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
17: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
18: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
19: Ráno tě probereme snídaní.

0: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
2: Tvoje pražská trojka.
3: Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: September s hitem Cry For You je 14 hodin 37 minut, za chviličku Regen Boneman, což je možná píseň, kterou jenom tak nemůžete dostat z hlavy. Občas možná máte takovouhle nějakou další píseň, kterou se prostě, která se tam nějakým způsobem zakousne a zůstává tam, nemůžete se jí zbavit. Má to co dočinění s tvarem vašeho mozku. Více řeknu za chvíli. No a v 15 hodin taky odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Už za pár minut odpolední show na Hitrádiu Černá Hora s Petrem Ticháčkem. Ondřej Novotný odcestoval do Turecka, aby podpořil hradecké otroky před zásadním fotbalovým zápasem. No a až dorazí, tak nám prý přiveze turecký med, turecký čaj, tureckou kávu a zatancuje nám turecký šavlovej tanec. Tak se na to můžeme těšit. Čili dneska odpoledne, odpolední show.

0: Smith na Hit Radio ve 3:15. Mysleli jste si, že všichni máme stejný tvar mozku? Já jsem si to myslel. Tak asi to tak není, protože prý podle tvaru mozku se nám v něm usazují písničky, které nemůžeme potom dostat z hlavy. Jak to funguje, tak to jsem úplně upřímně nezjišťoval, protože mně přišlo zásadnější naopak zjistit, jak se těch písniček z hlavy jako zbavit, jo? A pozor, funguje to, nejvíc prý pomáhá, to byste nečekali, žvíkání žvíkaček. Že se to dá prostě jako vyžvejkat, no. Zajímavý. Ale asi na tom něco bude, protože já třeba, když jdu nakoupit, tak mám skoro vždycky žvejkačku a skoro vždycky volám z obchodu tak 5x domů svojí Kateřině, co to chtěla koupit, jaká mouka to byla, jaké mlíko to bylo a vlastně i přesto tam polovinu věcí zapomenu. Takže to není tím, že bych nebyl soustředěný nebo na to nemyslel, já jsem si to prostě jenom vyžvejkal z hlavy, tak výborně, nevěděl, v čem je zakopaný pes. Tak jestli vás něco trápí, jestli něco nebo někoho chcete dostat z hlavy, tak ho prostě zkuste jenom vyžvejkat. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne, snad to bude fungovat. Do 15. hodiny Eva Farna, James Arthur, taky One Republic a já, Jirka Plnář, se na vás budu těšit zase zítra ve 12 hodin. Zítra mezi 12. a 15. dokonalá desítka o až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Čekají nás taky srdcovky, no a taky spousta zábavy. No a zábavu si určitě užijete taky od 15 hodin s naší odpolední show. Tak se smějte.
1: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
2: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
1: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Šatou Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
2: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
1: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
3: Zveme vás k návštěvě 4 rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších 3 zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František. Kinský.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou s líškovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
1: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Hitrádio. Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně Výčině, v Rígrově ulici u kruhového objezdu, tady bourala motorka s osobním autem, projedete bez omezení, ale i tak si dejte pozor. Ještě skočíme na Semilsko, mezi Košťálovem a Kundraticemi, tady bouralo osobní auto s traktorem, tak i tady si dejte majzla. Šťastnou cestu vám všem a samozřejmě vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VOOM,
3: Rascal
4: a Beany.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: happysport.cz.
5: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
6: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pardubice hostí třetí etapu cyklistického závodu Czech Tour 2026. Start proběhne v sobotu v pravé poledne z Pernštýnského náměstí, odkud peloton vyrazí vstříc 170 km dlouhé trase s cílem na dlouhých stráních. Závodníky čeká celkem 650 km a skoro 10 000 nastoupaných metrů. Jací jsou čeští fanoušci kolem trati a jak správně fandit?
2: No, musím říct, že jsou Češi velmi obezřetní pohodoví fanoušci a fandí zběsile, ale bezpečně hlavně. Takže jenom když bych měl připomenout, kouká se ne přes telefon na ten peloton, ale kouká se napřímo a neskáká do cesty, nechat jim vždy ten prostor, neběhat s nimi, světlice jsou tak jako na hraně. A i když to vypadá dobře, tak tohle jsou takové základy.
1: Řekl tady na Černé Hoře ředitel závodu Leopold Koenig. Petrov ladí nový směr, aby přežil změnu trhu. Hradecký výrobce pian a klavíru kvůli poklesu poptávky a rostoucím nákladům zmenšuje výrobu. Za poslední roky výrazně snížil počet zaměstnanců. Tradiční značka chce dál držet špičkové nástroje z Hradce a zaměřit se hlavně na zákazníky, kteří hledají kvalitu a ruční výrobu. Závodní horečka v Hradci Králové stoupá. Už se staví trať na nedělního Ironmana, světový triatlonový závod. V sobotu bude den na Labi s Hitrádiem Černá Hora a naším Petrem Ticháčkem. Odpoledne slavnost ceremoniál i večerní City Lights Run. Zítra v pátek se začne podle Adély Málkové z organizátorského týmu Zlehka.
3: Pátek začínáme Zlehka, bude se otvírat takzvané expo, což je prodejně výstavní expozice. Můžou si tam lidi přijít mrknout na ironmanský merch, což teda doporučuji, pokud mají v plánu a chtěli by si odnést nějaký suvenýr, ať už ve formě trička, čepice, mikiny, nebo dokonce letos i čokolády speciální, tak doporučuji neváhat. Budou tam vlastně proudit sportovci, bude k prohlídnutí už celý to centrum toho závodu, který bude vlastně postavený.
1: Hradecká rodačka Katka Seniaková dál válí. V Torontu se zahraje o 38. deblový titul kariéry. S Číňankou Shang Shuai zvládli semifinále a míří za šestou trofejí sezóny. Ve finále je čekají Eraniová s Melicharovou Martinezovou.
4: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Jasná obloha vydrží do večera, v noci a také zítra. Takový je výhled a dneska teploty do třicítky, zítra lehce přes a noc bude zase chladná. Maxima 9 až 14 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Černá Hora.
5: 15 hodina, 3 minuta, Petr Ticháček vinčuje parádní čtvrteční odpoledne a jdeme na muziku. Alex Warren Pink a z úvodu David Guetta a Terry Swims.

Alex Warren na Hitrádiu Černá Hora. Vůbec nevím, jestli je Alex pravák nebo levák. Každopádně dneska je Mezinárodní den leváků. A pokud si, milí leváci, říkáte, nás moc není, tak pozor, šereně se mýlíte, protože leváci tvoří naprosto geniální společnost, jo. Mezi leváky patřil třeba Albert Einstein, Leonardo da Vinci. Leváci jsou Barack Obama, Bill Gates, Petra Kvitová, Rafael Nadal nebo Lionel Messi, což teda už je pěkná partička. Takhle, jako pravák si vůbec nedokážu představit, že otevíráte třeba konzervu, levou škrábete brambory nebo hrajete na kytaru. Prostě musíte být mistři improvizace. Každopádně, milí leváci, kterých je 12% celosvětové populace, vám dneska patří den. Tak si to užijte, já mávám levou a tady už je pravačka Pink a za chvilku Poetika. Takže užívejte čtvrteční odpoledne na Hitrádiu Černá Hora.

0: Jo, tak tohle byla poetika Půlnoc. Nevím, jestli vás nechají v Safari Parku do půlnoci, ale co je důležitý, zapomeňte na drahý letenky do Keni. Safari Park ve Dvoře Králové totiž slaví jubilejní 80. rok, to už víte, a všem plní sny o exotice. Až do konce srpna tam totiž platí jedno jediné pravidlo. Za 80 let existence vstup jenom za 80 kaček. Čili za je jedno kafe na benzínce můžete potkat třeba geparda tváří v tvář. Takže nahoďte lněný košile, nasaďte klobouky a směr Dvůr Králové. Osobně si myslím, že takový noční zoo stojí za to. Některý pavilony zavírají až 10, takže vyražte po 17. hodině, za tady těch pár korun si užijete Královédvorský zoologický park. No a za chvilku už Hubert Stank anebo Benson Boone.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
6: Hašpl.cz.
7: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: Hurá! A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno.
3: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Beautiful Things, Benson Boone. Na Hitrádiu Černá Hora, půl čtyřka, krásné odpoledne. Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora. Nestává se často, že by ve studiu byly tady hned rovnou dvě výkladní skříně našeho rádia.
1: Mám boky jako skříň, jako skříň.
0: Jana Šimurdová, Hanka Poskočilová, děvčata, čau.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Na Islandu žije manželský pár, který má dohromady téměř 200 let. Trausi a Hilda jsou spolu takhle dlouho, vedou bohatý osobní společenský život a vůbec nevypadají, že by měli v plánu tento svět opouštět. Recept na jejich dlouhověkost, kilometry a kilometry chůze denně.
2: To je krásný. Kilometry je kilometry.
0: Mm-hmm. Ano, a mě zajímá, v čem vy vidíte recept na dlouhověký pozitivní, krásný vztah. A teď se ukažte, děvčata.
2: Kilometry chůze.
0: Dobře, to je Hanka, která sedí celý den v kanceláři.
2: Já, no přesně. Já si myslím, že jsou to skvělé sociální vazby. Je to vzájemný respekt a úcta. A to si myslím, že jsou takový dvě jako ingredience skvělý.
0: A tady Jana?
3: No, tak mají děti, ještě si neřekl.
0: Už já nevím.
2: Tucet.
0: To není napsaný.
3: No, tak evidentně žijou ve velký pohodě, takže stres jim neubírá roky. A teď asi jednomu není 120 a druhýmu 80.
0: Takže vy vidíte ten problém v dětech.
3: No, já už mám pocit,
2: že... Jako ne, samozřejmě, že ne. Říkají dvojnásobný mámy.
3: Ne, vůbec. Nehádaj se, jsou v pohodě, občas si pustí něco na Netflixu.
2: Pane.
3: Tak to jo.
2: Dej si pivo.
0: Děvčata, čekala jsem od vás víc, ale dobrá, dáme si muziku.
3: No, dobré.

0: Činasky selhání na Černé hoře. Za 4 minuty 3 čtvrtě na 4 vy si užíváte čtvrteční odpolední show s Petrem Ticháčkem. Ondra Novotný odcestoval do Turecka na tureckou kávu, dal si k tomu turecký med a dneska večer nebo podvečer bude fandit hradeckým otrokům. Po 16. hodině budeme do Turecka přímo volat, jak se Ondra má, jak si užívá v Turecku a jak se hradečtí fanoušci připravují na tady ten klíčovej fotbalovej mač. No a do té čtyřky tady bude třeba Rihanna anebo Imagine Dragons. Užíváte si tu nejlepší muziku a parádní den s Hit Rádiem Černá hora.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Rochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz.
10: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
11: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný.

0: teď na kavagorila.cz.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Zeman, Damiano David na Hitrádiu Černá Hora a z Itálie frčíme do východních Čech. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, Jičín, Rígrova ulice u kruhového objezdu, tady bourala motorka s osobním autem, dejte si na to pozor. A ještě trasa Jaroměř, Hradec, za Smiřicemi, tady probíhá údržba dopravního značení, i tady se lehce zašprajcnete. Takže opatrně včasnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
7: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
8: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
9: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecky-jarmark.cz.
10: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Kdo jezdíte na Prahu z Hradce nebo z Pardubic, počítejte s omezením na D11. U Poděbrad začala největší letošní rekonstrukce dálnice v Česku. Téměř 15 kilometrů dostane kompletně nový povrch. Až do konce října se pojede dvěma zúženými pruhy v každém směru. Oprava výjde

0: celkově na 750 milionů korun. Dobírka začíná být pro e-shopy drahý luxus. Stále víc zákazníků si zásilku objedná, ale nakonec ji nepřevezme. Obchodům tak zůstávají náklady na dopravu, vrácení i skladování. Některé e-shopy proto dobírku zdražují, omezují a za nepřevzatý balík můžou chtít i několik stovek korun. Hradec Králové se v Istanbulu pokusí otočit duel s Bešiktašem. Po domácí prohře 0-1 čeká otroky těžká odveta, ve které zabojují o postup do play-off Evropské ligy. Pokud neuspějí, čeká je alespoň boj o hlavní fázi konferenční ligy. Otroci vyběhnou na turecký stadion v 7 večer.
1: Nechceme tady bezhlavě nějak útočit a myslíme, prostě, aby ten zápas byl otevřený co nejdíl a prostě čekat na svoji příležitost, která věříme prostě přijde, protože furt je to 1-0 a každý gol, který když dáme, tak se vrátíme zpátky do toho zápasu, takže s tím letím do toho chceme jít, na naší hře se nikdy nezmění.
0: Tolik hradecký trenér David Horejš. To Jablonec míří do Rigy potvrdit postup v konferenční lize. Severočeši brání náskok 2-0 a k postupu jim stačí i těsná porážka. Hokejista David Pastrňák se pro Boston stává hokejovým jackpotem. Jeho smlouva za 11 milionů dolarů ročně dnes vypadá jako jeden z nejvýhodnějších kontraktů v NHL. Český kanonýr patří mezi elitu ligy, přesto je podle analytiků placen méně než řada hvězd.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Možná už teď plánujete víkend a bude tropický. Teploty vyšplhají až k 630 stupňům ve stínu. V neděli se hlavně v Čechách můžou objevit přehánky a bouřky. Dneska jasno, v noci taky, zítra taky a teploty do 30 stupňů, v noci 9 až 14 a zítřejší denní maxima až 32 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Teď vás asi potěším, dneska je den proseka. Za chvilku to probereme tady s holkama. Hanka Poskočilová, Jana Šimurdová, vydržte. A tady Imagine Dragons.

0: Katy Perry na Hit Rádiu Černá Hora, 10 minut po 16 a my tady máme holky. Odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, ve studiu stále Hanka a Janka, dvě maminy, a mě tak zajímá, je tady polovina prázdnin, vlastně už přes polovinu prázdnin.
1: Se nám to blíží, už to odkrajujeme.
0: Holky, jak vy zápasíte s prázdninama, s létem, máte dvě děti, tak jak si užíváte léto?
1: Jsme se na sebe podívali, že jsme zralí na proseko.
0: A pozor, dneska je den proseka.
1: Jako vážně, takže se můžu dát jako bezelstně, v pohodě.
0: Určitě, bez dětí.
1: No tak to každopádně.
2: A počítá se tam i víno?
0: I pivo.
2: Jo, tak dobrý, tak jako dobrý.
1: Ty tam oslavíš den proseka.
0: Důvod spokojených prázdnin je prostě proseko.
1: No tak, no to
0: už je... Pravidelná dávka proseka.
1: No, to může být, ale spíš jako, že jsme v koncích třeba někdy, víš, tak to tím jako zalejem. Samozřejmě to není úplně návod.
0: Jakože
1: to
0: šlo.
1: No, přesně, nervy došly. Ne, ale my to dáváme v celku v pohodě, musím říct.
0: Jo, co ty?
2: Peťané, z hodou okolností, my jsme tohle téma řešili dneska s posluchači během dopoledne. Jak prožívají tuhle fázi léta, kdy ještě jako v podstatě jsou pořád nějaké tropické teploty, příští týden asi bude ochlazení. A víceméně je to o tom, že řekněme, že jsme takový dva tábory. Jedni, co už se těší, až přijde to ochlazení a přijde září a bude nějaký režim. A pak jsme tady my, velmi malá skupina, které se líbí tyhle vedra. A já ještě nechci, aby teda skončilo léto. Já si ho užívám, že je teplíčko, že člověk je venku, může skočit do vody a tak dále.
0: To znamená, ať je teplo nebo zima, když máte vychlazené proseko,
1: tak
0: dámy.
1: Tak s prosekem to je vždycky prima.
0: Tak je to vždycky.
2: Já si po něm nic nepamatuji, takže...
0: Tak i když vychlastáš 3 litry.
1: No. Aha.

0: Elton na Hit Radio Černá Hora. Vykutáváte si čtvrteční odpoledne, 16. hodina, 18. minuta, no a samozřejmě za chviličku budeme pokračovat v té hudební krasojízdě. Bude tady Divokej Bill, Plakala, Ricky Martin, Maria, samá energická muzika, takže pokud jste dneska vyčmuchlí, tak tohle vás zaručeně nakopne. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio. Bazén, slunce, skvělé hity a zábavy.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Kam vyrazit?
3: Nemáte plán? Tak sportovní park Pardubice láká dneska na dvojnásobného olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Taky dorazí pardubičtí strážníci na koních a se svými cvičenými psy. Zábava na celý den i s osvěžením v jezírku, tak to je pro změnu chlumecký fajn park. Dneska speciálně v plánu jízda na konících a žonglérsko-kouzelnické vystoupení. O víkendu ožijí Hořice už 33. ročníkem české turistrofy. Na legendární přírodní trati se představí špičkový jezdci. Tak hezký den.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Máme ještě jednu jízdu.
7: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
6: Babuj, hraj se, bajkuj.
7: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
9: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Ale ona se vrátí. Divoký byl plakala na Hitrádiu Černá Hora. No tak, kluci z Divokýho byli u nás na pokecu před pár týdny. Možná vzpomínáte, zjistili jsme, že polovina byla je vlastně z východních Čech. Kytarista Roman strávil dětství v Hartě u Vrchlabí. Štěpán teď aktuálně buduje svůj novej kvartír, nový penzion v Kohoutově, tady u Trutnova. Možná teď klub poslouchá od bazénu, pyšnil se, jak tam relaxuje a zevluje. Tak Štěpáne, jestli posloucháš, čus. No a my jsme vás tenkrát zvali na koncert do Pardubic. A jestli máte chuť na pořádnou porci Divokýho byla, tak teď vás zvu na tenhle ten víkend na Keltskou noc do Vysokýho nad Jizerou. Tam Divoký byl, vedle Fixy, zahraje třeba v pátek. No a v sobotu koukám tradičně Tři sestry a další bandy, takže jestli máte chuť na pořádnej rockovej nášup a punkovej nášup, sobota, pátek, už tenhle víkend, 31. ročník tradiční legendární keltský noci. No a před námi další muzika, bude tady Disturbed, Zara Larsson, no a tady už naprostá energická flákota, je tady Ricky Martin a Maria na Černé hoře.

0: Zara Larsson na Černé hoře. Máme tady jednu dopravní informaci, jednu dopravní věc. Pozor na trase z Hradce Králové směrem na Jaroměř. Za Lochenicemi tady srazilo osobní auto motorkáře. Na místě je blokovaný celý jeden jízdní pruh, takže opatrně v těchto místech. No a připomínáme, že v celou se aktuálně na východočeské vozovky podíváme a stále je vám otevřená dopravní linka 800 110 100. Pokud někdy něco uvidíte, klidně nahrajte nějakou pozitivní zprávu, budeme rádi. No a do té pětky tady bude třeba Mark Ambor, Nickelback nebo BB Rexa a Faithless na Černé hoře.
1: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
2: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Den na Labi už 15. srpna.
5: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
6: Den na Labi.cz.
7: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
10: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
11: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: www.kavagorila.cz.
1: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
2: Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Capaldi, 2 minuty před 17. hodinou. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na Rychnovsku, na výjezdu s Polomy směrem na Sedloňov, který srazilo osobní auto autobus. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, pozor na to. Na trase z Hradce Králové směrem na Jaroměř za Lochonicemi, tady srazilo osobní auto. Se srazilo osobní auto s motorkářem pro změnu, takže i tady je blokovaný jeden jízdní pruh, takže si dejte pozor. A vaše dopravní info aktuální, volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od 2 kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí 2 kusů za 109,95 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Zátěžový test e-dokladů dnes využilo 30 000 uživatelů. Zaznamenalo se přes 58 000 přihlášení a 6 600 nových registrací. Test ověřil fungování aplikace při zvýšené zátěži a odhalil místa k dalšímu technickému řešení. Uskutečnil se hlavně kvůli říjnovým komunálním a senátním volbám. Jen dodám, že bude možné prokázat totožnost také elektronickým občanským průkazem. Současné sucho výrazně omezuje provoz vodních elektráren. Nejvíce se to týká těch malých. Z více než 1400 elektráren je podle odhadů až 90% mimo provoz. Podle odborníků ale výpadek dodávky elektráren.

0: elektřiny neohrozí. Velké elektrárny zatím vyrábí, některé jen s nižším výkonem. Ve španělské Soutě stále zůstává asi 5000 migrantů. Ti se tam dostali při masovém přechodu hranice z Maroka na konci července. Podle španělského ministra vnitra do oblasti tehdy dorazilo 70 až 80 tisíc lidí. Nejméně 80 z nich při pokusu dostat se na španělské území zemřelo. A závěrem sport. Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily na mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách Litevky Moniku Paulikianovou a Amy Raupeliteovou 21-15, 21-16 a po druhé výhře tak postoupili přímo do osmifinále. Stejně se dařilo i Markétě Svozilové s Marií Sárou Štochlovou. Ty v utkání o prvenství ve skupině zdolali Němku Svenju Millerovou a Sinju Tillmanovou 21-13, 21-17.
1: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Počasí zítra bude krásně až 30 stupňů a pak to půjde nahoru o víkendu až 35. No ráno či večer docela zima, kolem osmičky.
3: Hit Radio Černá Hora.
2: Teď už jsou 3 minuty po 17. hodině, my tam spouštíme další muziku. Za chvilku bude Ben Crestau, Ed Sheeran a tady Kelly Clarkson, tak užívejte.

0: Rádio Černá Hora, odpolední show, dneska pouze s Petrem Ticháčkem. Ondra Novotný koupil letenky a odcestoval do Turecka. A proč? Tak to už nám řekne právě teď. A taky se dozvíme, jestli si dal legendární turecký med a tureckou kávu a jestli bude pořádně fandit, protože půjde o důležitý fotbalový zápas.
1: Ahoj, hezké odpoledne přímo z centra Istanbulu. Tak je to jasné, jsem tady kvůli výjezdu FC Hradec Králové v rámci odvety třetího předkola Evropské ligy. Otroci teda ztrácí 0-1, ale jsou nahecováni a chtějí přivést zpátky do východních Čech velké překvapení, a to postup přes velikána Bešiktaš Istanbul do playoff Evropské ligy. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně zatím se to tady vyvíjí všechno naprosto ideálně. A jestli jsem měl tureckou kávu, ano, měl, a jestli jsem měl turecký med, ano, měl. Všechno jsme stihli v rámci dnešního volného dne, než se vypravíme přímo na stadion Bešiktaše Istanbul, kde by mělo být víc než 40 tisíc lidí. Neskutečný kotel. Tak držte palce.
0: Tak Ondro, díky za informace, ať se v tom kotli nestratíš, pořádně fanděte, no a budeme doufat, že hradečtí otroci ty Turky pořádně seřeší.

0: cítíš.
1: Sofián Mečmeč a Ben Kristoval a jejich společnej song Slzy teď na Hitrádiu Černá Hora. Před námi je příjemný čtvrteční letní podvečer. Já bych to možná viděl na malej pátek. Ne, dejte si nějakou grilovačku, nějakou flákotu, k tomu to zapíte pivkem, vínem. Připomínám, že dneska je den proseka, takže dneska můžete o kapku navíc. No a my tam přihodíme další muziku. Za chvilku Ed Sheeran, Coldplay. A taky vás pozvu na víkendovýho Ironmana a Den na Labi. Takže buďte si rádiem Černá Hora.

0: matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunetik. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
7: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora, odpolední show, a rovnou vás zvu na tento víkend do Hradce Králové, kde to bude. To bude megalománský. Neděle, třetí ročník Ironmana. Naprosto fenomenálního triatlonu, kde nesmíte chybět, protože takovouhle atmosféru nikde jinde nezažijete, doporučuju. No a v sobotu den na Labi s Hit Rádiem Černá Hora. Celý den vás čeká spousta atrakcí, bude vodní svět, flyboard show, jízdy na skútrech, nově yoga na paddleboardech, zajímavý, hudba v ulicích, bude velký food track fest. No a odpoledne letní jízda Hit Rádia Černá Hora, naše klasická letní jízda, budou bumperboly, budou soutěže. No a od 17:30 královská lávka, to znamená, že si přeběhnete z jednoho břehu Labe na druhej, a pro ty nejrychlejší máme tady luxusní koloběžky jako ceny. Takže ještě jednou, neděle Ironman, no a v sobotu v centru Hradce Králové den na Labi. Jinak, jak to bude s dopravou, tak to už nám právě teď řekne hlavní organizátor Roman Činkovský.
1: Takže moje jednoduchá rada je, aby hradečáci nebo návštěvníci města tento víkend pojali návštěvu centra města úplně jinak, než by jezdili auty, ať si vezmou kolo, sdílená kola, přijdou pěšky, protože kdy jindy během celého roku si můžete procházet v centru města po mostech přes Labe, po nábřežích, bez toho, aniž byste byli ovlivňováni dopravu. Je to jedna velká pěší zóna.
0: Tak sami jste slyšeli, vemte kolo, vemte skejta, nebo přijďte pěšo a užijte si sobota den na Labi, no a neděle legendární, fenomenální Ironman. To budete čubrnět. Akci doporučuje Hit Radio Černá Hora.

No a po 18. hodině Hit Radio Classic, vy jste zvyklí ty největší kousky za posledních 30 let. Bude Four Non Blondes, Bledhow Gang, Celine Dion, Depešáci, John Travolta, Olivia Newton-John, taková ta typická legendární pomádovka. Takže prostě si to užijete úplně všichni. Petr Ticháček se loučí, my se uvidíme v sobotu na Dni na Labe v centru Hradce Králové, kde si užijete královskou lávku naší letní zdu Hit Radia Černá Hora. Bude to veliký. Doražte všichni, těšíme se na vás. No a po 18. ta nejlepší muzika. Čus.

0: Matracezahubičku.cz. Matracezahubičku.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
4: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
3: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
4: A budou mít otevřeno.
3: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
4: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
7: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
8: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
7: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketport.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
10: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: plus.cz.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Připomínám, D8 na 25. kilometru ve směru na Drážďany došlo k dopravní nehodě kamionu, který se převrátil na bok. Místem se popojíždí jedním pruhem a i v koloně se bouralo, takže počítejte s minimálně půlhodinovým zpožděním. Já vám přeju šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 992. Máš chuť na 90-ky? Zkus nové hit.

0: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky. Info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
9: On air.
6: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Výstraha před vznikem požáru platí ode dneška pro celé Česko, a to až do odvolání. Riziko ještě stoupne o víkendu, kdy má zesilovat vítr. Na možné požáry s ohledem na suché počasí upozorňují meteorologové už delší čas. Pro některé okresy dosud neplatilo, třeba na severovýchodě Čech. Vláda v pondělí obnoví činnost Národní koalice pro boj se suchem. Vznikla v roce 2018. Na její projekty, včetně nových přehrad, chce kabinet získat 4 miliardy korun. Sucho už výrazně omezilo také provoz malých vodních elektráren. Hlavní práce na rekonstrukci pražské Kbelské ulice jsou hotovy. Zásadní zúžení na frekventované ulici skončilo zhruba před hodinou. Oproti harmonogramu práce skončily o dva dny dříve. Ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
11: Nám se podařilo samotnou opravu ty první dvě etapy zkrátit ještě o dva dny. A během této první a druhé etapy jsme ještě upravili spoustu věcí, které jsme plánovali na podzim. Podařilo se nám dodržet rozpočet, takže za mě určitě úspěch.
10: V dalších hodinách a dnech TSK odstraní vyhrazené pruhy pro MHD nebo upravené intervaly semaforů. Práce v Kbelské budou pokračovat do 12. října, ale bez větších omezení dopravy. Zlevňování pohonných hmot z posledních dnů skončilo. V příštích dnech budou ceny spíše stagnovat. Analytici upozorňují, že situace na trhu s palivy je kvůli dalším zvratům na Blízkém východě velmi nestabilní.
12: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Na jasno nebo skoro jasno, 14 až 9, v údolí 6 stupňů, to jsou ranní minima. V pátek nadále slunečno, opět tepleji, nejvyšší maxima 27 až 32 stupňů, na severovýchodě kolem 26 a na horách 22, slabý během dne místy východní vítr.
13: Posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal.

0: muzikou jsme otevřeli čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Dnes s datem 13.8. To byl Cock Robin, The Promise You Made. Záležitost, kterou jsme vyhrabali z našeho hudebního archivu a moc rádi jsme vám ji připomněli. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. Bude toho spoustu, bude to velká nostalgie. Stejně jako za chvilku s Britney Spears, anebo teď je partičkou KLF Last Train to Trans Central. Věc, kterou si nemůžeme odpustit, tak doufám, že vám vyladí čtvrtek.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

štěstí nám zpívala na Hitrádiu Britney Spears. Lucky se jmenovala ta velká hudební vzpomínka, kterou jsme si nabídli taky v úvodu toho dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že máte na pohodu čtvrtek, konec konců pátek, ten už nám pomalu ale si klepe na dveře, tak doufám, že i vy to s námi hezky pěkně, jak se říká, doklepete. No a že vám budou dělat radost další hity, které pro vás máme. V příštích minutách to bude třeba Celine Dion, Because You Loved Me. No a těšit se můžete taky na jednu velkou parádu od Depešáku. Tohle dobře znáte, Personal Jesus. I takhle vám budeme

0: matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
4: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný.
7: A kde je můj buček?
5: Taky zavakuovaný.
8: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Zkuste si dát minutku klidu.
11: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
1: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Tohle je Honza Kalousek, Hvězdy se mění, zpíval na Hit Radio. Konkrétně Hvězdy se mění nad Hvězdárnou, tak možná jste včera taky na nějakou zamířili, anebo jste koukali přes nějaké to sklíčko, něco bezpečného, na zatmění slunce. Ano, byla to velká paráda, myslím, že velký povyk pro celou republiku a nejen pro nás. Viděl jsem sám spoustu lidí, kteří tráví teď samozřejmě ty letní prázdniny někde venku, někde v zahraničí, u moře. Byly z toho moc hezké fotky, žili tím sociální sítě a věřím, že jste to neměli jinak. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Vám k té fantastické náladě, která je tam venku za okny. Budeme servírovat taky tu nejlepší muziku. A třeba i filmovou. John Travolta, Olivia Newton-John. No tak to je známá dvojice, určitě už víte, o čem mluvím. Pomáda, The Grace, Megamix. Je to výběr toho nejlepšího z tohoto legendárního snímku. Tak si teď hlasitost dejte pořádně doprava a náležitě užijte.
1: Why'd you grease the lightning?

0: Don't get me wrong, Pretenders. Tak to byla věc, kterou jsme teď poslouchali na Hitrádiu. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, my vám až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia. No, z toho příštího výběru do dalších minut to bude třeba Mariah Carey Without You. Tak to je obrovský hit, velká záležitost, kterou tady pro vás máme nachystanou. No a v playlistu se objeví i něco, co by rozhodně mělo dostat názvu našeho hudebního speciálu, protože to je opravdová klasika. Milk and Sugar a taky John Paul, Love is in the air. Tohle důvěrně znáte, netřeba zevrubně představovat, tak se můžete začít pomalu těšit, protože už za chvilku vám tohle budeme hrát pro ten nejlepší čtvrtek na Hitrádiu.
1: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
1: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
1: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
5: Matrace za hubičku.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Rascal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: HappySport.cz.
8: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
9: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
10: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
4: www.uzeniny.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
7: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Čtvrtek je v plném proudu, v uších máte Hit Radio Classic, hudební speciál, kde vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, hezký den přeju.

Chante. Tohle byla krátká lekce francouzštiny. V uších máte Hit Radio. A hudební speciál Hit Radio Classic, který vám hraje to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. Hrajeme vám pro lepší náladu, vracíme vzpomínky, které máte k jednotlivým písničkám. Některou v paměti možná najdete taky ve spojitosti s dívčí partou Atomic Kitten. Tři holky z Liverpoolu, které toho spoustu dokázaly. My ceníme hlavně ty hity. A jeden z těch největších, Eternal Flame, hrajeme na Hit Radio právě teď.

další skvělá hudební vzpomínka Scatman John na Hit Radio. 12 slabik za vteřinu. Zní toho jako z jiné dimenze, ale je to realita, písně Scatman, kterou jste právě poslouchali. Hit Radio Classic pokračuje. Za chvíli nám společnost bude dělat třeba Michael Jackson nebo Ledlus s hitem Crazy for You.

0: www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš narosky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
8: Pohoda, Klídek tabáček a Gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný.

0: kavagorila.cz.
1: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Absolutely Everybody, fantastická věc, která vám, doufám, vyladila čtvrtek. Vy ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla Vanessa Amorosi, velmi talentovaná zpěvačka. Od ní jsme si hráli její hit číslo 1. A v nabídce těch největších hitů budeme pokračovat i dál. Tentokrát něco z domácího prostředí, legendární skupina Buty. A nechám vás chvíli hádat. No, mám jednu ruku dlouhou. Jo, přesně to vám teď posíláme pro lepší náladu.

You Drive Me Crazy. Tak tohle je hit, za kterým nestojí nikdo jiný než Shakin' Stevens. Máme pro vás hit za hitem a do 21. večerní vybíráme to nejlepší z 80. 90. a milénia. I příští minuty nabídnou jedno velké jméno za druhým. Point Break, Queen nebo legendární Mr. President.

0: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle vám do uší dáme už za chvíli.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: kuřat za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz. a v showroomu v Předměřicích.
4: Čtvrteční večer je v plném proudu a patří hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal.

Tool a legendární Cardigans, taky takhle zní čtvrtek. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Až do 21. vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Příští zastávka třeba v roce 1984. Partička už tehdy známá jako Duran Duran vyšla s budoucím hitem Wild Boys. Produkoval ho Neil Rogers, další velké jméno. Klip režíroval Russell Mulcahy, který je s Duran Duran spolupracoval už dříve. Na svou dobu šlo o mimořádně nákladnou produkci. Vizuálně připomíná kombinaci Mad Maxe, postapokalypsy a bizárního fantasy. A máme i další hity. Od Guns N' Roses, Larry Fabian nebo Doktora Albana. Ty všechny v příštích minutách na Hit Radio uslyšíte. Dobrý večer.

Tohle je čtvrteční Hit Radio C-Block So Strong Out. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. V tom vám servírujeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitů milénia. Prostě to, co jsme našli v hudebním archivu, a je škoda, aby to tam zapadlo prachem. Rádi vám občas ty skvělé hity zase připomeneme. A děláme to celý týden mezi 18. a 21. hodinou. Pokračovat budeme další nabídkou skvělých hitů, protože naše zásoba je prakticky nekonečná. Tak třeba Connells 74-75, už podle názvu určitě tušíte, o jak fantastickou záležitost jde. A co nás čeká a nemine do konce hodiny, tak to je třeba FR David Words nebo Kelly Mino In My Arms. S tím vším můžete v příštích minutách na Hit Radio počítat. Ještě do 21., kdy nám skončí Hit Radio Classic, tedy rozhodně bude co poslouchat. Tak díky, že ten čtvrteční večer trávíte s námi.

0: Jak jste zvyklí, tohle je grand finále. Úplně poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Díky, že jste u něj byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. My jsme pro vás zase vybírali hity, které jsme našli v našem hudebním archivu a které jsme vám rádi připomněli. A dělat to zase budeme zítra, úterem 18. hodiny, tak se na vás budeme těšit. Teď si vychutnejte další jenom hity Hit Radia. Pro lepší náladu vám bude hrát třeba Poetika, taky Adam Lambert, anebo DJ Bobo, Everybody. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: Zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Ještě jednu jízdu.
3: V areálu Mladé Buky jeden zážitek nestačí. Užijte si nejdelší bobovku v Krkonoších, nové atrakce Hříček Buky i rodinné traily Bike Buky. Naplánujte si výlet na mladebuky.cz.
2: Boboj, hraj se, bajkuj.
3: Areál Mladé Buky. www.mladebuky.cz.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
3: Potkal jsem tě zase.

0: Rádio Černá Hora.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.